Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

bože můj, mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, ale myslím na

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: vtip.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale rostomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Spread your vibes. Spread them well. Around the world.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM. Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
3: Já jsem snad nikdy nebyl takhle přesný. Já jsem pustil ten jingle na počasí přesně v 6:00.
1: Taková událost a teď tím kecáním si to zase zkazíš. No. Zase to včas nestihneš.
3: Dobré ráno přejeme, dobré ráno.
1: Dnes tedy dobré.
3: V pátek, kolikátého je?
1: 3. července.
3: Dneska to je měsíc od mých narozenin.
1: OK, a taky je to den, kdy pokračuje festival Beat for Love a taky after party u nás ve fabriku. Možná slyšíte, my se omlouváme.
3: Připadám jako jeden z nich, tak promiň.
1: Tady to opravdu žije, ale musíme konat i povinnosti, no hold, pojďme na počasí a zprávy.
3: Tady dnes v maximech teploty 24 až 26 stupňů Celsia, z rána nejdřív oblačno, možnosti i dešťových srážek nad Ostravou, ale potom později odpoledne jasno, skoro jasno a jak už jsem říkal, teploty do 26 stupňů. V noci dneska teploty kolem 17, tak s tím počítejte a raději se trošku přioblečte.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Tak pojďme na ně, 2 minuty po 6. Fresh Radio a taky první dnešní zprávy. Po silných bouřkách uhynulo v Ostravě velké množství ryb. Příčinou byly přívalové deště, které do řeky Odry spláchly nečistoty a drasticky snížily hladinu kyslíku. Hasiči proto na řece instalovali nornou stěnu a pomocí čerpadel se snažili vodu okysličit. Spolu s hasiči na místě situaci monitorovali a řešili odborníci z povodí Odry a Českého rybářského svazu. Letos se bude měnit třetina z 81 senátorů Senátu parlamentu České republiky. Své zástupce budeme volit i v některých částech Moravskoslezského kraje. První kolo proběhne dohromady s komunálními volbami 9. a 10. října. Fotbalový Baník Ostrava oznámil druhou letní posilu po brankáři Matoušovi Babkovi. Přichází Matouš Kmeč, 26-letý slovenský krajní univerzál.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: 2 minutky po 6. Dobré ráno, přejeme taky na silnice. Aktuálně víme, že v Ostravě je problém na Rudné směrem na Český Těšín. Osobní auto se srazilo s nákladním na křižovatce u Merglu, tak s tím počítejte, prosím vás, kdyby náhodou, oběťte to. Další informace přineseme do hodinky, tak pokud máte i vy pro nás nějaké zásadní info, co se na silnicích a cestách děje, dejte vědět. 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava.
4: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Dámy a pánové, jestli jsem si někdy připadal unavený, tak je to teprve dnes.
1: Holta, to teprve léto začalo, kde máš formu, mladý?
0: No právě,
1: kde máš formu, mladý?
0: Já jsem to asi prostě jenom jako neto,
1: nevychytal. Já používám často s kamarádama tehdy, když my jsme kalili ve 20, co budeš říkat ty, svým dětem.
0: Já nevím.
1: Tolik, co já, jako 40.
0: Já nevím,
1: 40,
0: já právě jako si říkám, jestli třeba nemám nějaký jako problém, jo? Protože víš, to není normální, teď já přijdu tady po svém 4hodinovém spánku, koukám na ty lidi.
1: Což bys měl být jako vyspaní mezi náma,
0: no.
1: 4 hodiny pro 20-letého je spousta času.
0: Mě není 20, ale jako.
1: No tak on je 24,
0: no, tak já vím,
1: to se to pořád zaokrouluje
0: ale
1: dolů.
0: Ale pozor, to je třeba konstatovat jako fakta, jo, jak to je. A, no ale teď jednou přijdu tady a koukám na 30-tníky, 40-tníky, co jako
1: i jedou. I 50-tníky a na chodbě máme 60-letého.
0: No tak ale. Jako,
1: a
0: tak mi to vysvětli, jak je to možné, jako, nebo já to nechápu. Můžu
1: se ho zeptat, klidně ho pozvej sem.
0: Prostě
1: ať ti vysvětlí tajemství života.
0: No a co ty, jak žiješ?
1: No
0: dobrý,
1: jako
0: co?
1: Taky jsem nevyspaná, spala jsem stejně jako ty, pozor.
0: Ty jsi včera nebyla na festiáku,
1: že? Já jsem včera festival nestihla, protože jsem měla vyřizování a pokusky v Opavě, tak už jako dívej, takhle. Přijela jsem z Opavy a přijela jsem rychlíkem, ve kterém se mnou jela spousta
0: no, zopavy,
1: lidí, kteří pak přijeli na festiák, takže teoreticky se to ještě stihnout dalo.
0: Jasně.
1: Nějaké takové ty noční hvězdy bych stihla,
0: aha,
1: ale jako taky se přiznám, že jsem ještě měla práci, tak
0: kapacitka
1: jsem si
0: nebyla,
1: dolů,
0: co?
1: No, mimochodem, asi možná jako, byla, ale
0: ono,
1: oni,
0: a ty nekecej, prosím tě, jako já, no, si myslím, že, Opava sama o sobě jako dokáže vyčerpat. A to si ani nemusela na festival, takže já to úplně chápu.
1: Ty, ale já tam dneska jdu taky, jestli kvůli tobě dostanu. Ale dneska na bíci jako dojdu. To
0: jo,
1: jako
0: jo, no tak to já doufám, že se takhle potkáme třeba.
1: Chtěla
0: ty mi máš zaplatit to pivo totiž dneska.
1: Ale blbost,
0: no
1: to,
0: jo,
1: to jsme se domluvili.
0: Tak jsme se domluvili,
1: ale
0: asi vzeme. Jako.
1: Tohle si pamatuješ,
0: no,
1: jo?
0: No a ještě si pamatuju, že jsi říkala, že si zajdeš v Opavě na dobrý oběd. Tak co jsi měla včera?
1: Měla jsem včera salát.
0: A to je dobrý oběd?
1: Jo, to byl nejlepší možný. Fakt jsem si pochutnala moc.
0: No,
1: a to, že ale to pivo si nepamatuju, že jsem tě slívala.
0: No, tak to si vzpomeň.
1: No, tak nejdi zaznám.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh.

0: Sun Goes Down a taky Fresh Radio. Kolikže máme? 6:20. To je pohodové páteční ráno, jaké si můžeš představit a přát.
1: Ty jsi spletla rádiovou stanici, nebo co? To je pohodové páteční ráno, ne.
0: Já jsem tak, jako protiklad k tomu, co se děje v tom fabriku.
1: To seš těžký protiklad, protože kdyby jenom lehce šli přenášet vibrace prostřednictvím našich mikrofonů, tak věřte, že neposedíte, protože my tady vibrujeme už vlastně od včerejška. Dámy a pánové, ve fabriku oficiálně probíhá ta oficiální afterparty festivalu Beats for Love.
0: A abyste měli úplnou představu, tak my s Honzou máme frekvenci do 9. hodiny, my to tady hezky zabalíme, odcházíme
1: a
0: party ještě pokračuje.
1: My to schytáme jako jediní, protože party oficiálně končí v 11, to je jedna hodinka JJ, takže jakoby vlastně ten už to tolik jako nehrotí tady, ale my to máme se vším všude. Nejen, že koukáme z okna na zahrádku fabriku, kde opravdu lidi se stále ještě sdružují, ale my jednak to cítíme, protože naše studio je přímo nad stagí. Přímo nad stagí, jo, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že i v zázemí a v zákulisí Fresh Rádia je spousta lidí. Div, s námi nesedí nikdo ve studiu.
0: Prostě party. Jestli chcete mít úplnou představu, teď jsem nahodila na Fresh Radio, na Instač příběh, kde vám poskytuju záznam z našeho okna. Studiového. Hezky tady jako na nádvoří. Na party nádvoří.
1: Nádvoří ve fabriku, je to masakr, je to fakt masakr.
0: Jenom abyste jako měli představu, jo? Vůbec ten obraz nedokáže předat to, co je tady.
1: No jen abyste měli představu o tom, jak je práce moderátora náročná. On si to člověk neuvědomuje, člověk si řekne, ale on jenom sedí a mluví do mikrofonu. Ne, my tady nasazujeme život.
0: Ale tolik afterparty, my se v dalším vstupu s Honzou ještě naskok podíváme do areálu, protože tam jakože tam mají skvělé hvězdy světové, jo? Kteří přijeli, počínají Kelvinem.

0: července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
7: Bon appetit.

0: Dámy a pánové, vítejte. Vítejte v Reálu Beats for Love. My vás tam s Pernickým vezmeme na kus žvance, vás tam vezmeme a zapijeme to hezky pivem. Jsi pro?
1: Jasně, pro. Jde o jídlo, 100 pro.
0: Dával jsi s pivou, když jsi byl v areálu, jsi hostou už, protože vím, že jsi včera tam moc nepobyl.
1: Ne, a... já jsem zatím teda v areálu pil jen a pouze rum.
0: Aha, a já myslela, že řekneš nealko.
1: A i vodku jsem měl.
0: Tak dobře, tak...
1: Pivo jsem ještě neměl.
0: Ok, chápu, prosím tě.
1: Já moc vodkový nejsem, mě vodka nechutná, takže jako... Zvláštní, že jsem ještě neměl pivo, ok? Ani vlastně nevím, kolik stojí, nevím.
0: Jo, tak 77 kaček. Pokud budeš chtít pivo na Bícech, tak 77 kaček plus 60 korun je záloha na vratný kelímek.
1: To je jednotná cena pro celý areál?
0: Mělo by to tak být, jo, že se asi domluvili, že prostě... A je úplně jedno, jestli budeš chtít to naše známé pivo, to znamená to, co pijeme, 12, myslím se tam i čekuje.
1: Ne, já piju Plzeň. Radíka jsem myslela asi jako...
0: No jasně, no jo.
1: To ne, ale...
0: Jo, jenom jsem ti chtěla říct, jako, že... Počkej,
1: ale vlastně otázka, myslela... jestli tam vůbec to pivo je? Protože já vím, že oni mají...
0: Radík tam je.
1: Je tam?
0: Je tam Radík, no.
1: Jo.
0: Měl by tam být podle mě Radík.
1: Já totiž si myslím, že mají ten jako...
0: I dvanáctka.
1: Ten, jak, víš, jak se tomu říká, ten obrácený. Tomu říkají.
0: No, ten tam je taky. To jsem právě narážela na to, že no. Ať už to pivo, které znáš, to jako nabité, stojí stejně jako ten mladiství tok.
1: Jo, chápu, chápu.
0: Děcka, to je strašná sranda, jak nemůžu.
1: Ok, tak dobrý, tak pojďme
0: jo,
1: dál.
0: Rozumíme
1: teda.
0: Si.
1: 70.
0: Počítejme 70, ať nejste překvapení, 77 korun pivo plus 60 kaček na, jako záloha na vratný kelmoš, ok?
1: Ok.
0: Teď jedeme dál. Kdybyste měli hlad, tak úplně jako topkou letošního areálu festivalu je párek v rohlíku. Za kolik si myslíš, že může stát párek v rohlíku,
1: párek
0: na kterého
1: rohlíku
0: se čekají fronty?
1: 70 korun.
0: Blbos, 9,90.
1: Ne.
0: Jo, 9,90.
1: A to se vyplatí.
0: A tenhle týden v akci párek v rohlíku za 9,90.
1: To není přece možný, to nejsou ani náklady, ne?
0: Já jsem si myslela původně, že je to v eurech, ne?
1: No. To by dávalo
0: smysl. Není. Za 9,90 si dokážete koupit párek v rohlíku, tak úplně přesně vím, jak by to vypadalo, kdybychom šli k tomu stánku my dva. Prosím vás, dejte nám ji rovnou 10. A pak jsou borci a borky, co si berou po 4, po 5, že?
1: Jako počkej, 9,90 je teda masakr.
0: Je, byl rozhovor s Lukášem a ten říkal, že tam je jenom na párcích v rohlíku.
1: To musí
0: ten
1: být...
0: si dá 5 párků za den, rozumíš, plachne a útrata jeho je 250 kaček.
1: To musí být všichni, ale ti stánkaři jako naštvaní, ne? Nebo teď jako chápeš?
0: To se neboj. To se 9,90. Neboj.
1: Já jsem si už teda jídlo, já už jsem si jídlo v areálu dal taky, dal jsem si výbornou pomazánku, byla tvarůžková, namazaná na krajíčku čerstvého chleba, ale ta byla, moneta byla.
0: Mně to přijde jako super, ty pomazánky, to dostanete jo. Fakt vlákotu, kus pořádného
1: jako
0: chleba
1: to krajíc.
0: A zaplácne vás to.
1: To není krajíček, to je krajíc, to je opravdu krajíc. Tak schválně, dejte vědět, jestli jste na včerejším festivalu Beats for Love byli i vy, za chviličku si projdeme také i to, co včera hrálo festivalem. Můžeme prozradit, že tam byly i včera velké hvězdy, jako je třeba Rehab nebo Marshmallow, tak buďte s námi, více vám povíme za chviličku. Dobré ráno přejeme, ahoj.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Bob Sinclair.
1: Ano, Cruel Summer.
0: Featuring Honza Pernický. A Fresh Radio 639.
1: Dobré ráno, přejeme.
0: Nazdár.
1: Možná jsme měli, nebo avizovali jsme, že vám prozradíme, jak to včera v areálu vypadalo. I včera vystoupilo spoustu hvězd. Navíc včera přálo počasí o něco maličko víc než ten první festivalový den. A tedy i více lidí si myslím, že dorazilo do festivalu. Nebo do areálu.
0: Že je Honzi všude plno.
1: No je. Ostrava je obecně přeplněná, jde to vidět, více lidí v ulicích, prostě to tady žije.
0: A co včera? Povídej.
1: My jsme za to rádi. No jako dobrý, hele. Pohodě, jo. Jasně.
0: Marshmallownek tam byl.
1: Marshmallownek.
0: Viděla jsem, že spousta marshmallownků byla i v Davu, to znamená před stage, nejenom na stage.
1: Je to tak. Marshmallownek byl možná jenom, kdyby náhodou někdo nevěděl nějakým nedopatřením, kdo je to marshmallownek, neboli marshmallow, tak maličká ochutnávka, jo. Je to ten frajer, co má na hlavě masku marshmallow.
0: Prostě vypadá zajímalo, tak krabice s očima místo.
1: Mě by hlavně strašně zajímalo, jak on tam může vydržet celý ten set, jak mu asi pod tím je.
0: Musí být komfortní krabice, to je. Už to má vymakané. Možná tam má naimplementovanou nějaký kelímek s pitím a přímo s brčkem.
1: Komfortní krabice, jo, říkáš. OK, dobře, může být. Marshmallow tady uzavřel včerejší festival, dokonce přímo touhle písničkou, která je podle mě jedna jeho z největších hitovek společně s Bastille. Jmenuje se to Happier a na YouTube má přes přes miliardu a 300 milionů zhlédnutí. Wow! Tak možná ještě jednou, ne? Ty pískáš.
0: Se snažím, jo.
1: Ty jsi... Kašli na to.
0: Dneska.
1: Mimochodem, pokud jste neviděli videoklip této písničce, tak doporučuji zkouknout, protože je to doják. Je to doják.
0: No a protože ještě chvilka, tak dneska třeba Pendulum, jo, o 9:30. Potom Dimitri Vegas o 11:30. No a kdo vydrží do 2:30, tak bude Fede Legrand
1: bude velká jízda, to určitě ano. Pendulum taky, těším se. Ale nepřeskakuj mu na dnešek, protože včera v areálu vystoupil taky Rehab.
0: No jo.
1: A Rehab udělal show. Jestli nevíš jakou, tak teď ti názorně ukážu zhruba jakou. Takovou show udělal v Ostravě Rehab.

0: tam bude, vy co tam jdete, máte načteno, vy co zvažujete, že si ještě koupíte lístek, možná ještě to jde, že jo, na pátek, co by to nešlo?
1: Jasně, že jo,
0: VIP nejsou, ale normálně asi jo.
1: VIPčka tak, nejsou, no.
0: Mrkněte na stránky a čup tam.
1: A vidíme se, Monča bude na pendulum v první řadě, kdybyste jí hledali.
0: No. A na hlavě budeme mít krabici,
1: budeme
0: co včera odazoval Baržmounek.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: dneska, Honzíku, nebudeš snídat? Ale dneska si neobjednáš vajíčka?
1: Vajíčka ne, ale něco bych si dal. Párek. A teda jako úplně nejlépe, kdyby mi to někdo dovezl.
0: Za 9,90 párek.
1: Ne, může být i za 45,50, to je jako jedno asi.
0: Tady máme dražší, no, než je v areálu. Co se dá dělat, co se dá dělat? Tak jo,
1: to tak jo. To celkem, co jako?
0: Po sedmé zajdem na snídu, nebo nějakou se seženeme, proč ne? Nebo možná je tady spousta lidí, kdo poslouchá a má zbylý kus žvance, tak
1: jo,
0: se
1: a
0: s tím stavte na
1: fabriku, prosím vás, přijeďte, máme hlad.
0: No, a vy máte taky možnost si postěžovat na svět, jestli máte chuť, protože jsou tu Juboxy Fresh Radio.
2: Jubox Fresh Radio.
1: Ej, jupi, tak co budeme hrát? Komu, kam, kde, proč a jak? Juboxy tento týden naposledy, tak pojďte si něco nechat zahrát, protože teď diktujete hudební playlist jen a pouze vy. A nikdo vás nezastaví, ani Aleš Bruna. Teda ten jako po včerejšku nezastavil ani sám sebe, ale to nevadí.
0: Což vysvětluje, proč máme juboxy v 6:50. Mít je později, kdy Aleš vzhůru, spousta věcí by neprojela Eterem Fresh Radio.
1: Já jsem obecně rád, že vysíláme ranní frekvenci, protože Aleš podle mě vstává těsně po ní a tím pádem je to tady benevolentnější.
0: Jo, Aleš se prostě specializuje na večer a noc.
1: Je to tak.
0: Má dlouholetou praxi.
1: Juboxy startujou, těšíme se.
2: Pošli hlasovku 77 337 1036. Jubox Fresh Radio.

0: Class Music for a Sushi Restaurant. 6 hodin 53 minut přejeme. Pěkné, dobré ráno.
1: Dobré, dobré.
0: Tak juboxy.
2: Jubox, Fresh Radio.
0: To je takové, jakoby, jako bychom čekali na něco, ale my vlastně nečekáme, protože vzkazy přišly. Mirka píše, zahraj prosím nám všem do práce, dneska poslední den, na víkend se těšíme. Holky z UKR, nevím, co to je UKR.
1: UKR, ukaž, určitě,
0: ukaž,
1: kočky.
0: Kára, pardon.
1: To... Ukaž, co jsi říkal.
0: Káru, ukaž Káru, ukaž Káru. Radimovi.
1: No, třeba, ukaž ale Káru, to určitě Radimu. Nebude ono.
0: Nebude to ono? Ukaž
1: určitě,
0: Káru, Radimu,
1: určitě
0: krásky, by to by...
1: určitě kočky.
0: Roztančíme.
1: Tak, může být třeba.
0: A to je pěkná práce, že pracují jenom od pondělí do pátku. Určitě kočky roztančíme. Ne, počkej, UKR. Něco víc, jako něco víc, co dává hlavu a patu. UKR, co by mohlo být UKR?
1: UKR, jo.
0: Oni...
1: Určitě...
0: Ultra kazivý. Ne, ultra...
1: Hele, pojďme dál, to bychom se zasekali, Honzi, nemáme kapacity na toto teď vyřešit, že ani jeden.
3: Zdravím, doufám, že budu zase jedinou ženou, která se vám ozve do studia.
0: No,
3: téměř. Na moji stranu.
1: No.
3: Odpovědi na vaši otázku.
0: Tak, takže...
3: Tak,
0: a my se ale blbě slyšíme.
3: Je
1: to Timmy Trumpet,
3: toho jsem si užila.
1: Ne, to ne, tak v pohodě.
3: A doufám, že letos stejnou show předvede i Calvin Harris.
1: Ano, předvedou.
3: Takže to, na koho se těším nejvíce letos, je 100% Calvin Harris.
0: A tak jsme to pochopili, Calvin Harris. Dobře, tak my děkujeme za tuto zprávu. Calvin Harris, ten je nachystaný, ten je. Jako
1: to ještě
0: zahraje.
1: Prosím vás, reakce na to, jak jsme tady probírali bíci a řešili jsme, koho jste kdy viděli na bících a kdo se vám líbil, jo. A na koho se letos těšíte. Jo. Takže děkujeme.
0: Tak klidně i Calvina můžeme hodit, ale pojďme zpátky k Mirce. Jo? UKR komuny. UKRko si přeje nějakou pecku, která je probudí poslední den v práci. Dejte klidně něco českého. Tak Mirko, do UKRka. Posíláme poetiku a přejeme, ať to uteče.
1: Jasně, hezký pátek.
0: Hezký pátek, dobré ráno.
2: Jubox, Fresh Radio.

0: Těžký to den, těžký to pátek, ano, no, jsme
1: hodně,
0: s vámi.
1: Hodně, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
0: Dobré, no.
2: Můžete tam pustit něco hezkého na probrání,
0: jelikož
2: je pátek, jsem po celém tom pracovním týdnu úplně vyndány psychicky. No. Prosím něco na probrání, děkuji.
0: Ahoj, to nás mrzí, to nás fakt jako mrzí.
1: Vyndaný že... psychicky, to znělo ale jako fakt, že jo, no.
0: Hodně těžký ten týden, hele, z různých ohledů.
1: Já mám nápad, jo. Fedele Grant dneska vystoupí na festivalu Beats for Love. Ty chceš něco na probrání, já si myslím, že Poetika je taky dobrá, ale OK.
0: Ale
1: věřím,
0: Metrum je Metrum, co?
1: Že Metrum je Metrum. Prostě Metrum.
0: A prosím vás, toho Calvina Harrise, kterého si sliboval před chvíličkou, toho zahraješ, jo? Ale jako po sedmé, pomalu, pomalu.
1: A my vám i toho Calvina dovezeme, jo? Tak ještě jeden jukebox stihneme. Dámy a pánové, toto je Fedele Grant, Metrum, a toto dneska 100% uslyšíte i naživo.
0: Jo, a prosím vás, zprávy budou o chlup později, protože je prostě Metrum.
1: Jo!
0: A jdeme na to. Dobré ranko.
1: Ty, ale tak počkej, ty si do toho dropu udělala jako, a jdeme na to.
0: A jdeme na to!
1: Ne, Moni, tak sorry, počkej. Sorry, tohle bylo
0: jako
1: špatně.
0: Máme často dávat
1: to, ne,
0: znova.
1: To mě nezajímá, tohle bylo blbě. A

0: Připraveno? Můžeme? Musíme? Jo, aha.
1: Ano, můžeme, děkuju.
0: Tak, pojďme.
2: Počasí.
0: Já jsem nevěděl.
3: Počasí.
0: Nebylo schválně.
1: Já teď koukám na mě, jak to, že neodpovídám, no neměla jsem jak. Pojďme na to, go.
0: Dobré ráno, dneska tedy nejdřív zataženo oblačno s možností ranních srážek a deště. Počítejte tedy ale s tím, že odpoledne opět vyjde sluníčko na povrch, bude jasno, možná až skoro jasno. V noci teploty je kolem 16 stupňů a ty nejvyšší denní 23 až 25 stupňů Celsia. Co se Ostravy týče, raději si sebou na večer vezměte nějakou tu mikinu. Bude se hodit. Pokud ale se třeba chystáte dneska na hory, tak tam doporučujeme tu mikinu určitě s sebou, teploty do 20 stupňů.
2: Fresh zprávy.
1: Dáme zprávy. Jsou 3 minuty po 7, pojďme na ně. Případ policisty z Ostravska, který měl během nemocenské pracovat na stavbě, skončil u soudu. Podle obžaloby nedodržoval léčebný režim a neoprávněně pobíral nemocenské dávky. Soud ho uznal vinným z podvodu, rozsudek zatím není pravomocný. 1. července začal ostrý provoz centrální evidence psů chovaných v Česku. Registr usnadní nalezení zatoulaného psa, bude obsahovat spolehlivé informace o zvířatech i jejich chovatelích, poslouží k ověření, zda je pes očkovaný proti vzteklině. Podle předpokladu bude celá evidence kompletní do 3 let od jejího spuštění. V České republice je aktuálně chováno zhruba 2,5 milionu psů. Ostravský rodák míří za Pastrňákem. Hokejový útočník Ivan podepsal roční kontrakt s Boston Bruins v NHL. Ostravský rodák míří za Davidem Pastrňákem Zavířova, podepsal roční dvoucestnou smlouvu na $850,000.
0: Říkám si, Ivan je vlastně jako pěkné jméno i příjmení. Rodiče byli velmi originální.
1: Kreativní.
0: Dokážeš si představit, že ty by si byla Monika?
1: Já bych to mnohým mužům v mém životě usnadnila. Třeba můj Ráďa mě svým přátelům představoval. Já bych vám chtěl představit Lenku, tak jsem se tak na něho podívala, zatvářila jsem se a on říkal, ježiš, promiň, Luci. Říkám, tak já se představím sama.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dobré ráno, zdraví vás Honza. Pojďme taky na aktuální informace o dopravě. V tuto chvíli problém jedině na té Rudné směrem na Český Těšín a Havířov, kde se stále ještě došetřuje ranní srážka osobního a nákladního auta u křižovatky. Jinak nic zásadního se v Ostravě neděje. Pozor na průjezdu z dálnice D56, potom dále na Místecké po kolem Vítkovic do centra. Možná se tam trošku zdržíte, ale nic zásadního by se nemělo tedy na cestách dít. Děkujeme za to. Další informace můžete klidně posílat telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Buongiorno, amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
8: Vyhrávej skvělé ceny. Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: dobré ráno přejeme i klidně.
1: My jsme se šli s Honzou podívat, jak to žije kolem fabriku, zašli jsme si pro snídu rychlou a zjistili jsme postřehy důležité. Jo? Koukejte se schválně, pokud potřebujete se někam dostat na aktuální jízdní řád tramvají, protože je to lehce jinak, než jsme byli zvyklí. Dvojky třeba už teď úplně klidně jezdí od plynární,
0: ano.
1: Až tam, kam potřebujete, tak jenom ať víte, osmičky nejezdí tak často.
0: Pozor, ale ono změna jízdních řádů na léto, většinou od tedy 1.7. se netýká jenom městské hromadné dopravy, ale ve většině případech se to dotkne i hromadné dopravy napříč městy, tedy meziměstské.
1: I vlakové, všechno, no. Všechno do toho spadá, tak kontrolujte jízdní řády. Já můžu jenom říct, že ten rychlík, co jezdí v 10 hodin ze Svinova do Opavy, tak ten zůstal stejný.
0: No ještě, že tak.
1: Jo, i v 9.42 ten Courák jede taky stejně.
0: I ten Courák,
1: jo? Courák.
0: Ten jede až do Bruntálu, tím Courákem jsem se najezdil teda. Ježišmarja.
1: Jo, jezdí až do Bruntálu.
0: No jo, on jezdí až do Olomouce, ale jede jakoby přes Bruntál.
1: Aha, okej, okej.
0: Jo, tak jen tak jako pro zajímavost, no. Stojí v každé dědině, ale ty panorama stojí
1: za to.
0: No, je to tak.
1: Ještě
0: tak.
1: Máte dost prostoru na to si to všechno vychutnat. Minule jsme čekali, než projede vlak,
0: No.
1: To bylo spočítaný kytiček v poli.
0: Je mi to jasné. 7 hodin 15 minut, pokračujeme dále, páteční Bon Appetit je v plném proudu. Možná je třeba jenom důležité říct, že v této hodině vybereme finalistu, který vyhraje 2000 korun do Palouku z kvízu naopak. Tak buďte s námi, dobré ráno přejeme, ahoj.

0: akcí, co? Léto, to je období, kdy se jedna akce střídá za druhou akcí a my pro vás ze spousty těch míst budeme mít třeba živé vysílání jako příští sobotu.
1: Ano.
0: Víš odkud?
1: Ano. Vím, bude to z parku Dinoparku.
0: Bude to, prosím vás, z Dinoparku, tam, kde chodí to robotické mládě.
1: Já byl v Dinoparku jenom jednou v životě, když jsem byl menší, bylo to dokonce ve Vyškově, ne v Ostravě. A tak ono to je jedno, ty Dinoparky jsou víceméně podobné, že jo, to je jeden jako řetězec, ale v ostravském Dinoparku jsem nikdy nebyl a přemýšlím, že bych jako, a můžu tam jít taky?
0: No samozřejmě, že můžeš. Dívej se, od nás tam bude živé vysílání ve Sturda, myslím si, že tam bude
1: tak
0: i Marek.
1: To je takový dinosaurus, to je taky.
0: Aleš.
1: Ježiš, to je
0: teroid.

0: bavili, tančili a odcházeli s úsměvem. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A

0: láska, ach ta láska nebeská.
1: Ta i hory klad, přenáší.
0: No, kdyby hory, dokonce vás dostane na mrakodrap v New Yorku, na Empire State Building a stejně jako kdysi King Kong. Se tam zjevil jeden chlap, který tímto způsobem požádal svou vyvolenou o ruku na anténě mrakodrapu, jo?
1: Krása, to je láska.
0: No, no, teď si můžu lásku dokazovat kdo ví kde, protože pár skončil v poutech, že? Pochopitelně.
1: Ale?
0: No jo, byla to dvojice akrobatů, která vyšplhala na anténu newyorského mrakodrapu, nejslavnějšího, a vyvěsila transparent s poselstvím lásky.
1: Ale třeba je zavřou do stejné cely, uvidíme. Necháme se překvapit.
0: Já se bojím, nicméně, že se jako, to rozdělí muži ženy.
1: Jako důkaz lásky teda je to něco, jako vylézt na samotný vrchol Empire State Building je jako wow.
0: Víš co, a mně to nepřipadá. Protože tohle jsou akrobati. Ten chlap, rozumíš, ten jako má...
1: Ten ví, co dělá.
0: Ten ví, co dělá, ten má nacvičeno, on nemá problém s výškou. Ale kdybys vlastně takhle vylezl ty, jo, a to nemusí být Empire, tady stačí, my se koukáme na ten mrakodrap před náma, před fabrikem, jo. Mm-hmm. To by úplně stačilo.
1: Takhle, Moni, u mě to jako nehrozí, protože já se bojím výšek.
0: Vidíš, a to je gesto. To, kdyby udělal člověk jako ty, takhle požádal ženu o ruku, anebo se jí nějakým tímhle způsobem omluvil, tak to by mělo váhu, ale takhle, tak je, počkej, to dělají
1: běžně. To přece ale jako neznamená, že já nemůžu nebo nebudu umět být kreativní při žádosti o ruku. Kde tě požádal o ruku tvůj Radim?
0: Můj Ráďa byl velice kreativní.
1: No,
0: my
1: tak
0: jsme se vraceli z Kina Luna.
1: No tak to je kreativita jak blázen teda.
0: Šli jsme tehdy kolem půl dvanácté v noci.
1: Na co jste koukali? Nebyla to...
0: To už si nepamatuju.
1: Hotel Modrá hvězda nebo...
0: Vím, že to byl listopad, ale... Plbečku. Ale už si nepamatuju, co dávali. Jenom si pamatuju, že jsme se tak jako procházeli tou noční Ostravou, hrozně jsme se smáli, tu cestu domů jsme
1: bylo
0: pak
1: teplo?
0: Jako se proklamali. Byl listopad, Honzik.
1: No tak jo. Tam se bylo teplo?
0: No tak úplně teplo nebylo.
1: Dobře.
0: A přišli jsme a usínali jsme a když my jsme leželi vedle sebe,
1: postali?
0: A on mě objímal, tím, že ležel za mnou, jako
1: tak
0: by za zády.
1: Tak si pošetal do ouška, vezmeš si mě?
0: A on mě, no skoro takhle, on mě objímal a při tom hlazení ruky mi navlíkl prstýnek
1: ne.
0: A řekl mi, že chce se mnou být po zbytek svého života.
1: Ne.
0: Úplně tak... obyčejné, jednoduché, ale...
1: Ale
0: skvěle,
1: tak to je, fakt, ale počkej,
0: no,
1: jako...
0: I s tebou to lomcuje,
1: já jsem, no je pravda, Moni, jako jo, protože já jsem si teda myslel, že jako jste si lehli, jo, obejmul tě zadu, víš, řekl ti, ty Moni, a vezmeš si mě, ale
0: ne,
1: teda
0: tak
1: jako, on
0: ti
1: tak jako něžně hladil, že?
0: A říkal, že to měl připravené úplně jinak a jindy, ale že to ten večer tak nějak, takže, asi dřív, než to chtěl udělat, to
1: no,
0: udělal,
1: dobře,
0: ale nějak
1: a
0: to vyústilo, vyplynulo.
1: Co jsi řekla?
0: No ano, jsem řekla.
1: A co pak?
0: To je pro větší. To není pro 20-leté.
1: A mě to zajímá.
0: Mazlíky.
1: Já bych se to chtěl naučit, víš, že taky třeba budu chtít brzo požádat.
0: Jestli ve 24 netušíš, jak tenhle večer mohu pokračovat.
1: Tak jako právě
0: tak
1: tuším.
0: Tak ty se tady toho momentu navlíkání možná ani nedočkáš.

0: Cítíte dneska vůni toho lesa?
1: Ano.
0: Cítíte vůni deště?
1: Ano.
0: Já taky. Dívej, prší.
1: Wow.
0: Ostravě. Očekávaně.
1: A cítíte vůni finále kvízu naopak?
0: Ano.
1: Ano, ano, ano, je to tady. Kvíz naopak došel do svého finále. O prázdninách jsme se rozhodli dělat to finále trošičku jinak. Necháme to osudu. Tedy roztočíme kolo štěstí. Kdo je ve finále?
0: Ve finále je z pondělka Martin, z úterního dne David, ze středečního dne Petr. A tím končíme, protože včera sympatianda Katy z Brna, která volala, to bohužel nedala, vypadla na té matematické otázce.
1: OK, dobře, tím pádem máme tři
0: chlapy. Máme tři chlapy a ať osudne osud.
1: Tak osude, snad to osudneš?
0: Ty a teď
1: finále,
0: hned,
1: anebo... Finále bude za chviličku, nejdřív musíme splnit i povinnosti, to znamená povinný reklamní výsek.
0: Okay, jo? A pak rozdáme teda dvoječku.
1: Protože
0: do paloučku.
1: I nás někdo musí zaplatit, to víte, my tady nesedíme zadarmo.
0: No
1: ne,
0: to určitě ne. No.
1: Takže buďte v klidu, finále kvízu naopak bude, pokud právě poslouchají finalisté, tak připravte se, protože je dost pravděpodobné, že za chvilku budeme jednomu z vás volat.
0: Jo, chlapi, fakt jako buďte ve střehu. Nezvednete, máte smůlu, jdeme na druhého.
1: Je to tak,
0: jo?
1: A nezvedne ani jeden, jdu na smažák dneska já.
0: Jak myslíš?
1: Jo, jen to jako mějte v hlavě a připomínáme, že rozdáváme 2000 korun do palouku, jo? Pohodě?
0: Pohodě.
1: Tak jdeme na to. Povinný reklamní výsek.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Dobré ráno, víte, co je tady? Ano, je to finále kvízu naopak. Pozor, představíme si finalisty dnešního kvízu. Dobře, poslouchejte.
1: Dámy a pánové.
0: Počkej, ještě tady máme.
1: Ty
0: tady
1: jako
0: máme
1: ty jsi najal,
0: dneska...
1: najal nového člena, jo?
0: Ano, ano.
1: Mě.
0: Tak pozor, jo?
2: Peter.
0: Peter.
1: Já to budu tlumočit. No tak sorry, to je jako Peter.
2: Martin.
0: Martin, aha, já tady mám Petra dvakrát si představit.
1: No tak prosím tě, okamžitě
0: tak to
1: musíme, správ,
0: no,
1: protože
0: já to musím.
1: Máme Martina, máme Davida a máme Petra. Víš, s umělou inteligencí pojdeš, ne, někam dojdeš.
0: Tak pojďme.
1: Že máš mě.
2: Davide.
1: Ne Davide, David.
2: David.
1: Ježiš, kotky. David, ano.
2: Petr. Martin.
1: My jsme, prosím vás, zadali tady naší AI kamarádce tahle jména a pomocí pro vás, řekněme, imaginární rulety, se nám vygeneruje výherce. Dneska to budeme dělat takhle, protože jsme všichni unavení na to, abychom se
0: je to prototypní, pozor, no, je to prototypní vydání. Je možné, že nějaká chybička se lže. Jo.
1: Dobře, tak uvidíme.
0: Takže co, jdeme roztáčet?
1: Jdeme roztáčet, protože většinou to vybíráte vy, ale dneska jsme pochopili, že je zbytečné zatěžovat vás nějakou těžkou otázkou,
0: právě,
1: nebo snad jako hlasováním, tak to necháme udělat AI.
0: Tak pojďme, finále kvízu naopak je tady. Jdeme na to!
1: Protáčej.
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: A prosím tě, hlavně, no počkej, ale já nevím koho.
0: Ne, počkej, já teprve protáčím.
1: Tak protáčej,
0: tak točím, jo?
1: A neříkej hned to jméno, pokud možno. Ať ho můžu vytočit potom.
0: No, ale to řekne samo právě.
1: Jo, takhle, no tak to nevadí, já se rychle zorientuju.
2: Peter Viral.
1: Dobře.
0: A počkej, česky tu...
2: Ne, Petr vyhrál.
1: Ok.
0: To jsou emoce.
1: Počkej,
0: to
1: Petr
0: jsou
1: nevyhrál
0: emoce.
1: Ještě. Petr to bude muset zvednout. Vytáčíme Petra.
2: Petr vyhrál.
1: No, uvidíme, jestli Petr vyhrál.
2: Peter Viral.
1: Po druhé, necháme to zvonit pětkrát a pak jdeme dalšího,
0: pojme,
1: jo?
2: Peter Viral.
4: Ahoj, tady Peťa.
1: Ahoj, Peťo!
0: Peťo, poslouchej!
2: Peter Viral.
0: Peter Viral!
1: Peťa vyhrál.
4: Paráda.
1: Čau, dobré ranko, vyspaný, jak
0: Peťa
1: se máš?
0: Peťa má taky emoce, ale na nejvyšší úrovni. Paráda. Peťo, ty jsi vyhrál 2000 korun do palouku.
4: Paráda.
1: Čau, co prosím tě, co děláš, jsi se zrovna zbudil, nebo jako co, paříš po bíce, jak jsi pařil, nebo já nevím, co děláš?
4: No, úplně jsem rozbitej a potřebuji mobilizovat síly na to, abych dneska mohl zase jít na bíty.
1: Jo, rozumím.
0: Peťo, ukáž nám ještě jednou, jakou máš radost, prosím tě.
4: Wow!
1: Medvěd vylezl z brlohu.
0: Hele, 2000 korun do palouku je tvý.
4: Jo, díky moc.
1: Tak si pochutnej,
0: nemaj
1: prosím
0: zač.
1: Tě.
4: Tak jo,
0: zlatý. Chceš něco zahrát ještě třeba?
4: Ale ne, na dobrou noc asi to nehodí úplně, takže pohodě.
0: Na dobrou noc ti můžem zahrát třeba, jak to? Usnu, nechal hračky rozházené.
1: Ty jsi nepochopil, že Peťa se chystá do postele a máš mu dát pokoj.
0: No tak já ti zahrám, aspoň život je krásný a je to.
1: Ježiš, kotky. To jsi mu měl dát v pohádkách od Krištofu radši, ne? To je materiál.
0: Peťa, měj se, ahoj.
1: Peťo, pa.
3: Kvíz naopak.
0: A nebojte, kvíz naopak opět příští týden budeme rozdávat něco, co vám bude třeba chutnat.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
0: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
3: V Ostravě v tuto chvíli oblačno, ještě stále s možností
4: Tomuhle říkáš oblačno, jo?
3: Dešťových srážek. Každopádně během dne potom se bude oblačnost postupně rozplývat a přece jenom odpoledne by mohlo být skoro jasno. Maximální teploty 23 až 26 stupňů Celsia, v noci teploty kolem 16. Na horách dneska, pokud se chystáte do Beskyd, třeba v maximech 21 stupňů.
0: Fresh
2: zprávy.
0: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
4: Po silných bouřkách uhynulo v Ostravě velké množství ryb. Příčinou byly přívalové deště, které do řeky Odry spláchly nečistoty a drasticky snížily hladinu kyslíku. Hasiči proto na řece instalovali nornou stěnu a pomocí čerpadel se snažili vodu okysličit. Spolu s hasiči na místě situaci monitorovali a řešili i odborníci z Povodí Odry a Českého rybářského svazu. Letos se bude měnit třetina z 81 senátorů v Senátu parlamentu České republiky. Své zástupce budeme volit i v některých částech Moravskoslezského kraje. První kolo proběhne dohromady s komunálními volbami 9. a 10. října. Fotbalový Baník Ostrava oznámil druhou letní posilu. Po brankáři Matouši Babkovi přichází Matouš Kmeď, 26-letý slovenský krajní univerzál.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Nemůže by prostě... Můžeš mi vysvětlit jednu věc? Co to znamená, že do Baníku přišel 26? To vím, to je mu 26.
4: Slovenský krajní univerzál.
3: A krajní univerzál je co?
4: Prosím tě, to znamená, že hraje po krajích. Je ti to jasné?
3: A univerzálně.
4: Po moravskoslezských krajích. A občas i slovenský
3: občas
4: krajích.
3: I na Vysočině zahraje, ne?
4: Ale chceš-li, velice rychle tě napojíme třeba s Matějem Šturalou z Baníku, ten ti to vysvětlí. A nebo možná bychom se mohli dovolit přímo panu trenérovi.
3: A univerzál je jakože...
4: Univerzál, to je velice univerzální člověk. On prostě kam ho postavíš, tam ho najdeš.
3: To bude cený přírůstek.
4: Prosím vás, berte to s rezervou, jo, my si fakt děláme legraci.
3: My máme Baník rádi.
4: Já to tady hokejovému nadšenci vysvětlím, co je to fotbal. Pojď.
3: No a na cestách nic? To je v pohodě. Komu voláš?
4: Nikomu, já se dívám na dopravu. Počkej.
3: A to je moje ale parketa, co mi do toho zasahuješ?
4: Tak něco, tak kloudnou myšlenku aspoň stvoř, ne, že se nic neděje.
3: Ale taž nic se neděje, semafory svítí, tramvaje jezdí, auta taky, je to v pohodě, děkujeme za to. Je to průjezdné všude všechno, tak já nevím, co bys chtěla ještě.
4: Možná, aby si zahrál.
3: A co?
4: No, to je dobrá otázka. Zeptej se Aleše Brudy.
3: Mám ti zaspívat třeba?
4: Ne, postav. Stačí, když uděláš play a my budeme spokojení.
3: Play. Kdyby náhodou na cestách něco, samozřejmě, tak dejte vědět. My jsme připraveni. Telefonní číslo do studia 77 337 1036.
0: Doprava.
2: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
9: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová

0: Your husband is coming.
1: Konečně se doskala. Její husband is coming.
2: Doskala se?
1: Doskala se.
2: Doskala se. Konečně. To máme radost.
1: Radosti.
2: Dobré ráno, přejeme. Prosím vás, musíte nás omluvit s Mončou. My prostě, jakoby, ano, lehce.
1: Prosím tě, mluv
2: jako,
1: za sebe.
2: Taháme z posledního, ale to je pravda.
1: Ale mluv za sebe. Netahej mě do toho.
2: Ty
1: já
2: ne,
1: jsem
2: jo.
1: Absolutně v klidu.
2: V klidu? Nevím, jestli ti tohle můžu věřit.
1: Žádný problém nemám.
2: 8 hodin, 12 minut, my přejeme dobré ráno, poslední hodinka ranního Bon Appetitu, ta páteční je tady. Radost máme, protože
1: no to by mě zajímalo, proč.
2: Rozdali 2000 korun do Palouku.
1: No počkej, my jsme to sice rozdali, ale Petr má problém.
2: Ten o tom ještě neví.
1: Já jsem to musela tomu Petrovi ještě raději napsat i na WhatsAppu, protože mu říkám, Peťo, prosím tě, v klidu, jo, nemusíš jako nic, budu o tobě vědět, akorát si pamatuj, že příští týden v Palouku mají dovolenou, jo, nemají otevřenou.
2: A Petr?
1: Dobrou noc.
2: Hele, mám radost i taky proto, že jsem se vlastně
1: dozvěděl se z co?
2: Že jsem se dozvěděl, jak tady mám svou budoucí ženu požádat o ruku. Jo, jako já se asi nechám tvým Radimkem inspirovat.
1: A proč se teď k tomu vrátíme? Vrátíme? No, vysvětli mi to proč.
2: Mně se to líbí, ne? Já jsem si tu situaci...
1: Aha, takže ty máš vizi, jak bys požádal partnerku.
2: Já jsem si tu vaši situaci celou přehrál v hlavě, když jsem před chviličkou tady ležel na gauči, odpočíval jsem. A celou tu situaci jsem si přehrával v hlavě, jo? A říkám si, teda jako ono to fakt je originální, je to pěkné, dost pravděpodobně to bylo asi i romantické, že?
1: Bylo.
2: Jako věřím, no. Taky jsi říkala v té době, where is my husband?
1: Co ti potom? Jsem si neříkala, kde je můj manžel.
2: Mimochodem, chodí nám taky hlasové zprávy do studia, tak dobré ráno, děkujeme za ně.
3: Vyšší díře se šprající kamiona, převaží most.
1: Dobře, děkujeme.
2: No jo, no, tak...
1: Myší díra je prostě myší díra.
2: To vlastně asi není nic nového.
1: To je problémová díra v Ostravě, fakt jako nejvíce problémová.
2: Myslíš, že ji někdo požádá o ruku konečně? Tady tu problémovou díru.
1: Tam je zájemců, kteří se tam šprajcnou.
2: Tak opatrně, pokud je máte, tedy v plánu jet kolem cihelní, tak myší dírou raději neobjed to a bude dobře.
1: A ještě mi řekni, protože myší díra, takhle se nazývá myší díra na té Mariánsko-Horské, je no. Tak? A
2: tak
1: pak
2: ta
1: se říká myší díra
2: zavřená,
1: i ta,
2: že?
1: Která je na Hlučín. Ale chápu to správně, že obě se nazývají myší díry?
2: Dalo by se, no.
1: Tak jo, tak jenom jsem si to chtěla ujasnit. Tak teď mluvíme o té, která je otevřená.
2: Ale jako co se týče dír, tak to se děje teda.
1: Mám obrácet na někoho jiného,
2: to můžeš, jako, to se mě ptej.
1: Jo?
2: Jo, jo. Já vím, co a jak.
1: Ožil, že? Tak jo?
2: Tak se zeptej.
1: Ne, pořádku. Já ti
2: všechno víš, jo?
4: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: režisér Miro Remo bude mít letos rozhodně strach, protože bude muset, nebo nebude už poslední držitel křišťálového globusu, který se rozdává na filmovém festivalu.
1: Ty ho znáš, ty jako víš, třeba co natočil, sleduješ jeho snímky?
0: Miro Remo, raději zešílet v divočině. To je film, za který dostal ve své režii křišťálový globus loni, jo? Mluvíme o filmovém festivalu v Karlových Varech, který začal prosím pěkně dneska, tedy Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Začal dnes, končí 11. července. Jo. Pokud náhodou třeba máte cestu do Čech a chtěli byste si užít trošičku té filmové radosti, divadelní radosti, tak doporučujeme zastavit se. Moni, byla jsi někdy na filmovém festivalu?
1: Byla jsem tam dokonce 2 roky zpátky a ochomítala jsem se kolem červeného koberce, byla jsem tam pozvána. Takže
0: na
1: to
0: červený koberec tě pozvali? Ne!
1: Úplně jako na červený ne, ale byla jsem vedle červeného koberce.
0: Jo, tak řekli, paní Dudová, můžete, ale jenom vedle.
1: Očistěte si boty, řekli. A ne, teď chci jenom říct, že to znám i z té druhé stránky, ale vůbec nemám představu a neorientuju se v tom, jak je to letos. Jo. Takže vím, že se tam, když jsem tam byla já, tvořili kolony.
0: Jo.
1: A lidi prostě jako očekávali s obdivem každou hvězdu, která přijela. Jenom se tě chci zeptat, když teda máš představu nebo víš, tak kdo tam má být tak slavný letos, že všichni blbnou, jak třeba kvůli Dakota Johnson loni nebo kde to bylo?
0: To ti asi nechci jako úplně říkat, nechci, abych jako řekl blbost, jo? Já ti třeba, zeptej se mě jinak, Moni, zeptej se mě, koho bych já chtěl vidět letos na filmovém festivalu.
1: Jo, takže nevíš.
0: Já nevím,
1: protože tam třeba dorazí Dustin Hoffman, to vím já, jo. Dustin Hoffman
0: by tam... Dáš, když to
1: no,
0: víš.
1: Protože to je asi jediné jméno, které je tak, jako vím, jo. A nemám jako koho dalšího přidat, protože zatím skloňuji jenom jeho.
0: Tak já mám, jo. Dustin Hoffman, Juliet Binoche.
1: Jo, já vím, která to je, no.
0: Víš teda?
1: Ty jde?
0: Počkej,
1: ne.
0: Já...
1: Tak je někoho, koho znáš třeba.
0: Potom vidím Kevin Bacon,
1: toho třeba mám ráda já, vidíš, a nevím, že tam bude.
0: Aha.
1: Ten se mi třeba jako líbí moc, jako chlap.
0: Maggie Gyllenhaal. A já bych spíš jako šel na ty, já bych chtěl vidět Evu Holubovou.
1: Jo, ty jdeš po těch českých, je mi to jasné.
0: No já bych chtěl, no.
1: Jo, tak proč ne?
0: Tak, takže bych se otočil do nebude. Karlových Varů,
1: no,
0: počkej, teď já mám...
1: Hele, zavolám ti do hotelu PUP. Nebo pap, teď těžko říct, jako, protože já říkám pup, mně se líbí pup. A zjistíme, jestli ti tam drží fleka, třeba vedle Holubové.
0: Mně stačí prezidentské apartma.
1: Jo, nejdej si náročný.
0: A já se s tím spokojím. Tak nezapomeňte, filmový festival, pokud razíte do Karlových Varů nebo do Čech, do 11. července startuje dnes.
2: Mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: čili David Guetta a spoustu dalších lidí, kteří udělali poměrně dobrou věc. More than a
1: poměrně.
0: Game. Poměrně dobro, mně se to líbí.
1: No, mají, eventuálně asi mají nějaké ještě jako možnosti růstu, tady podle našeho Pernického, tak by... tak by to poměrně mohli ještě doladit a

0: udělat něco ještě více topového.
1: Ne, bylo to super. Nebo je to super.
0: Je to super.
1: Mě se to
0: ale
1: líbí.
0: Hvězdičko, pojď se blízknout a řekni nám v souvislosti právě s Karlovarským festivalem, které největší celebrity tam, kdy přijeli, protože máš načteno teďka aktuálně. Tak pojď zazářit.
1: Hele, moc rád, protože mě to nedalo. My jsme řešili ty hvězdy, které byly a nebyly na právě filmovém festivalu v Karlových Varech a mě překvapilo, jaké velké jména dorazily. Jo,
0: já si pamatuju Johnnyho Deppa, pamatuju si Dakota Johnson, protože to jsou ty jako roky poměrně nedávno.
1: Sharon Stone.
0: Byly vždycky kolem toho obrovské ceremoniály a lidi se mohli zbláznit, aby je mohli potkat.
1: Nejen ale tyhle jména, které už si říkala, ale třeba i Robert Redford dorazil do Karlových Varů. John Travolta byl v Karlových Varech, jo. Nebo také Johnny Depp, toho už si říkala, ten dorazil poměrně nedávno. Počkej, ne, nedávno.
0: Pár let zpátky.
1: Je to 2021.
0: No.
1: Takže nedávno.
0: Jeď dál, prosím tě.
1: Antonio Banderas.
0: Ano.
1: Byl, jo. Danny DeVito.
0: To je roztomilý prcek.
1: Nebo třeba, počkej, koukám, jestli ještě někoho tady neznám. Ten tam nebyl. Susan Sarandon.
0: Aha. Nejlepší
1: a další
0: film,
1: jména asi neznám.
0: Který jsem od ní viděla, je Thelma a Louisa. Viděl jsi to někde, tam hraje Brad Pitt, tam jako se, má počkej, takovou
1: možná,
0: malinkou roličku.
1: Možná jo?
0: Okay.
1: No nevím, nechci jako říkat, jo.
0: Vypadáš, že ne.
1: I významní režiséři přijeli do Karlových Varů, protože obecně filmový festival se týká i režisérů, logicky, že jo. Takže kdybych měl vypíchnout nějakého rejžu, který byl ve Varech, tak třeba Terry Gilliam, jo? Znáš?
0: Dál, hoď ještě nějaké.
1: No já už dalšího neznám, jako tady.
0: Tak to balíme. Už si vystřílelo všechny
1: Oliver,
0: ty rukávu.
1: Mám. Oliver Stone.
0: Ty vidíš to. A znáš třeba Quentina Tarantina? Víš, kdo to je?
1: Koho? Clementa.
0: Clementa Gottwalda, víš?
1: Jsme v Karlových Varech, ne ve Zlíně.
0: Ne, ty tam prosím tě nejezdě.
1: Proč bych nemohl, já jsem taky režisér.
0: Ale ty můžeš pochopitelně všechno, jasně, takže čekaj na pozvánku, další rok tam budeš jak na koni.
1: Já doufám. Mohl bych prosím jako doprovod si přivzít tebe?
0: Ne, jako doprovod si já vezmu tebe.

0: No, Quentin Tarantino přijede na Karlovarský festival, že to bude bomba. Pojďme ale zůstat u tématu. A zajímá mě, jakou roli by Honza Prdnický přijal. Není to herec, že jo, primárně moderátor, tak kdyby si dostal filmovou roli, jaká by to musela být, aby si řekl ano, jdu do toho, anebo s kým by si musel hrát, aby tě přesvědčili.
1: Filmovou, jo?
0: Asi vím. Nebo to jednou, prostě jako roli, ale asi filmovou.
1: Já bych si chtěl zahrát syna Evy Holubové.
0: Teď jsem to chtěla říct, že kdyby po tvém boku měla být Evička Holubová, tak by si na to kývnul. Já bych zase přijela roli, kdyby byl Pavel Liška. Já bych hrozně chtěla hrát s Pavlem Liškou.
1: Co bys si s ním chtěla hrát?
0: To úplně jedno, já bych hrála jeho sestru, klidně jeho partnerku.
1: Hrála by si i jeho ženu?
0: Jeho ženu bych klidně hrála. To je úplně jedno, ale možná, že úplně tak starší nebude.
1: No, je starší,
0: ale
1: určitě.
0: Ale mi připadá hrozně vtipný.
1: Hele, Moni,
0: a nebo s Matthewem Perry, kdyby ještě žil. Jo. To je Chandler z Přátel, toho já jsem taky milovala, vůbec jeho postavu Chandlera jsem milovala kvůli humoru. Mm-hmm. Tak jako to bych asi neodolala a kývla bych i za cenu, že bych se ztrapnila.
1: Hele, já s Evou Holubovou bych chtěl hrát určitě, když by to teda byla role, že ona by hrála v tom filmu mou matku, nebo to by mohlo být jako zajímavé, ale s kým bych si chtěl ve filmu zahrát partnerský život, s jakou herečkou, to je dobrá otázka.
0: No to je tvoje otázka, na to jsem se neptala.
1: A já jsem si ji položil a Honzo, to je dobrá otázka. Tak s kým bych si chtěl zahrát? Počkej, no, to je dobrá otázka. No. Já bych si chtěl milenecký život ve filmu zahrát.
0: Milenecký přímo, jo? Takže by tam musely být i lehtivé
1: byly by
0: scény.
1: Tam
0: dobře.
1: Akty. Byly,
0: tak kdyby tam byly lehtivé scény, tak s kým by si byl schopen absolvovat? A podotýkám,
1: českou
0: že to
1: herečku.
0: Není sranda. Takhle před kamerama.
1: Není,
0: jo?
1: Není.
0: To bys musel být extra chlap.
1: Tak mně se vždycky jako žena líbila Tereza Kostková.
0: Ona je opravdu krásná.
1: Je to krásná.
0: Možná bys mohl ještě zapřemýšlet.
1: Ale tam teda jako to ne, to asi Tereza Kostková, to je těžké. Víš,
0: zase to,
1: je to
0: nemůže
1: téma.
0: Být až tak nadherná ženská. Ty jako rozumíš, musí mě, být celou
1: jako,
0: dobu
1: je pravda, že
0: a podat nejlepší výkon.
1: Je pravda, že mě vždycky s velkým charismatem přišla i Zuzka Bičovská, jo? Ale tak to už jsme jako hodně sjeli dolů, podle mě.
0: Pořád se bavíme o mileneckých a
1: no právě, že
0: ne, dobře.
1: Asi už ne, takže zpátky k tématu, já tedy s kým bych si představil, kdybych měl hrát ve filmu nějakou mileneckou scénu. Dobře. Anna Kadeřávková.
0: Mm-hmm, tam má i vlastní barák, tak byste mohli nacvičovat.
1: Tak bychom mohli být u ní, no a je to vyřešené.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: co?
1: Před námi páteční dopoledne. Před námi páteční odpoledne a hádej, kdo dneska odpoledne dorazí do rychlé roty.
0: Do Ostravy?
1: Ano, do Ostravy z Beskyd přijede.
0: Dimitri Vegas.
1: Jo, ale toho nemyslím tady, tento projekt, já myslím naši Marsy, protože bacha, Michaela zítra v rámci Beatsu vystupuje a v pátek si vzala volno, aby si mohla ten festival, rozumíš, užít i po té jiné stránce.
2: To je vrchol.
1: Takže vrla. Míša dneska odpoledne tak nebude, bude na Beatsech.
0: Tak to je Míša teda pěkné Bčko.
1: No ale počkej.
0: Palec dolů.
1: No počkej, palec ale dolů. Míša nebude a Marsy bude zaskakovat.
0: To je paráda, to na Marsy se těším, ale pro Míšu velký palec dolů.
1: Proč? Ona má právo si vzít dovoleno, jestli využije na Beatsi. Jako co? Jako co?
0: A já?
1: Závidíš?
0: A ty?
1: A ty my, jsi taky mohl vzít dovčoty, Lito.
0: Ale my tu chodíme a jsme, no, palec dolů.
1: Jenže ty máš si cíli v srpnu.
0: No.
1: Palec nahoru.
0: Právě. A to budou dva palce nahoru. Ne, tak jo. Hele, Marsy dneska, Javor, všechno tak, jak má být. Marek Urbanec tady dneska bude opět do přes času. To nevadí,
1: bude.
0: To nevadí, to se nedá nic dělat, tak to prostě
1: je. Prázdninový režim, na to si musíte zvyknout, že se tak někdy stane, že to někdo nebude jako já od pondělí do pátku, jo?
0: No, to je vrchol.
1: Pondělí ale je navíc svátek, byste, takže tady nebude vůbec nikdo.
0: Kdybyste chtěli vědět jenom, jo, tak prosím vás, Monika se chystá příští týden do Hrvatské, takže nebude tady, nebude.
1: Počkej. Ale já nebudu jenom v Chorvatsku, já budu první noc trávit v Rakousku, další noc v Chorvatsku, další noc v Itálii a pak zase v Rakousku.
0: No, tak aby se...
1: A hádej, čím pojedu?
0: Limuzínou.
1: No, já.
0: Máme, počkej, já mám tady pro tebe takovou jako tématickou písničku, vzhledem k tomu, že odjíždíš na Balkán, jo, počkej.
1: No, mohl bys mi popřát hodně zdaru a ať zlomíme vás jako dobrá. Ti dám vědět, až tam dojedeme na motorce.
0: No, dej, pošli nějakou hlasovku, nějaké fotky.
1: Myslím, že bychom to mohli dotáhnout někam k Pule. Jako dál, Pule? Jako níže nepotřebujeme, takže nám to stačí jako někde u Puly.
0: Aha.
1: A budeme se mít prostě krásně.
0: Tak si to užij, umíš chorvatsky něco, učila ses? Ukaž, co umíš. Dobro došli, umí, tak dobro umíme, došli.
1: Dobro jutro.
0: No,
1: a víc nebudu potřebovat.
0: Nic, víc ne.
1: A bíra je pivo?
0: Ne, pivo je pivo.
1: Pivo je pivo?
0: Pivo je pivo a děkuji je...
1: Chvala, to vím.
0: Chvala. Ne, to je prosím.
1: Tak sorry, prostě.
0: Ne, počkej, ne, děkuji.
1: Já už
0: je
1: budu jenom prosit.
0: Ne, máš pravdu.
1: Ne, děkuji
0: je chvala a prosím je prego.
1: Určitě. Tak budu nevychovaná.
0: Neprosím. Tak jo, mějte se hezky, hezký víkend, v pondělí se neslyšíme, těšíme se v úterý, ahoj!
1: Pa.
3: Dobro došlo družstvo moje. Hon a Petit. Monika Dudová a Hon.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Počasí.
1: Počasí. Nebylo zakázáno to obkecávat, tak proto mluvím už do toho raději. Jo, jedeme rychle, prosím vás, dneska v maximech 23 až 26 stupňů Celsia a bude teďkom oblačno, později odpoledne je skoro jasno. Teploty, jak už jsem říkal, 23 až 26, na horách kolem 22, v noci teploty kolem 16, mikiny si vemte.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: A teď Monika Rudová, taky zprávy, pojďme 3, 2, 1, teď.
2: Případ policisty z Ostravska, který měl během nemocenské pracovat na stavbě, skončil u soudu. Podle obžaloby nedodržoval léčebný režim a neoprávněně pobíral nemocenské dávky. Soud ho uznal vinným z podvodu, rozsudek zatím není pravomocný. 1. července začal ostrý provoz centrální evidence psů chovaných v Česku. Register usnadní nalezení zatouleného psa, bude obsahovat spolehlivé informace o zvířatech a jejich chovatelích, poslouží k ověření, zda je pes očkovaný proti vzteklině. Podle předpokladu bude celá evidence kompletní do 3 let od jejího spuštění. V České republice je aktuálně chováno zhruba 2,5 milionu psů. Hokejový útočník Ivan podepsal roční kontrakt s Boston Bruins v NHL. Ostravský rodák míří za Davidem Pastrňákem z Havířova. Podepsal roční dvoucestnou smlouvu na $850,000.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: 9:00 odbyla právě teď, koukneme také na silnice. V tuto chvíli víme o jedné dopravní nehodě, která se stala v Mariánsko-Horské ulici v Ostravě Mariánský horák. Kamion narazil do mostní konstrukce. Na místě je i policie. Rozhodně počítejte, že se tedy můžete nějakou dobu zdržet. Jedná se tedy o ten nákladní vůz, který neprojel myší dírou. Jo? Díky moc. Další informace napříč dnem můžete posílat. Naše telefonní a WhatsAppové číslo je připraveno 77337-1036.
0: Doprava?
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Best of Fresh. Vzpomínáš si, když jsem ti včera říkal, že mám okurky pod lůžkem?
1: No to si vzpomínám, taky si říkal, že tam máš ledničku a mrazničku.
0: Ano, dobře.
1: A tak, ve svém pokoji.
0: Tak se nakloň a podívej se na tohleto 11-sekundové video. Na mikrofon se směj. Tady máš ten mražák. Tady máš ten mražák, tady mám to čurací umyvadlo a tu ledničku.
1: Ty tam máš fakt čurací umyvadlo.
0: No samozřejmě.
1: Hej, fakt ho tam má. Já přísahám, že jsem to teď viděla na vlastní oči. I ten mražák, i tu... okurky. A ty jsi tam dal schválně.
0: Ne, nedal.
1: Ty tam máš furt?
0: No jasně.
1: No, tak dneska se ti budou hodit. Určitě.
0: Ne. Ty poslední mám v ledničce, víš, protože teplokurky není dobré. Best of

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Pop trendový projekt z Holandska vymyslel DJ Jürgen v roce 1998 a hitem Better Off Alone ovládli éter i kluby tohoto roku. Alice DJ. Tak nakonec nazvali ten projekt a tak ho nakonec známe i v současné době. V témže roce ještě vydali jednu pecku Back in My Life a vy mladší určitě znáte ten hlavní motivek následujícího songu z ghettový verzi Play Hard s Aikenem z roku 2013.
0: Alešův Old School.

0: Cool na Fresh Radio.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Prosím vás, já teď jenom jako, kdyby náhodou někdo scháněl letní brigádu, mně se líbilo, pokud sledujete našeho dvorního mistra hudby Aleše Brunu, šokoval mě včera jeho příspěvek, ve kterém zní, jo. Poslouchej dobře, Moni. Scháním řemeslníky na hory. Ubytování, jídlo a pohyb na čerstvém vzduchu. Info do zpráv. Bude se jednat o natírání, sekání, ale i krovy třeba.
1: Co mu tady hlásí lidi, jo? Loki se hlásí, pohodový, klidný flegmatik, co rád porobí. Kamaráde, to není sranda. Kolik platíš?
0: Právě, to je to, co Aleš nepíše, protože všimla jsi, že jako v kategorii honorář je napsáno, poslouchej, ubytování, jídlo a pohyb na čerstvém vzduchu. Aleši, kolik si vydělám? Nic, děkujeme.
1: Ale budeš šťastný.
0: Protože budeš mít ubytování, jídlo a pohyb na čerstvém vzduchu.
1: Takže se hlásíme?
0: No, ne, já určitě ne, ale vy se klidně můžete hlásit. Aleš Bruna na Facebooku tento inzerát zveřejnil.
1: Jo, a čím více mu porobíte vy, tím on bude mít více času na to nám tady dávat správnou muziku a vybírat ty nejlepší tracky. Best of Fresh.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Je léto roku 2004 a The Shapeshifters vydávají single Lola Stayin. Název vznikl podle přezdívky manželky jednoho z producentů. Skladba stojí na houseovém samplu z 80. let a okamžitě skončila na číslo jedna britské hitparády. Dodnes patří mezi houseové hymny světa.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: JJ.

0: to bych tady dneska výjimečně byl i včas. Respektive takto, já jsem tady byl včas, ale bohužel tady ten náš, já si dovolím použít nevhodné slovo, idiotský systém s čipem a klíčem, když jezdíte mnoha auty, střídáte, nebo spíše jezdíte i auty, o kterých ani nevíte, že s nimi pojedete a máte jediný čip, tak pochopitelně ho velmi často zapomínáte někde jinde. Nevím, kdyby nás poslouchal někdo, kdo třeba by tady dokázal vykopat dvoumetrové vrata, anebo žebřík koknu, abych tady mohl vždycky vyšplhat a nemusel. Naštěstí tedy kolega Martin Chleboun dělá kousek o tři ulice vedle na dopravním podniku, ale samozřejmě, než to člověk v tom centru v tuhle tu dobu objede, tak je to vždycky zážitek. Takže dobré dopoledne jsem chtěl říct.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem?

0: mimo komunikaci se chtěl asi proletět.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

tady sleduju počítač, si začíná trošku dělat, co chce. Nevadí, nevadí, jenom jsem ještě chtěl zareagovat na jeden zkaz, který tady přišel. A ten je takový jakože drzý. Jsem vůbec přemýšlel, jestli to nepíše můj Španěl z Madridu, ale ten by mi psal na mé osobní číslo. Někdo mi tady napsal, stejně víme všichni, že jsi zaspal po bícech. Nezaspal, hele, nezaspal. A k bícům se vrátím o něco později, opět jsem zklamán.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Fresh Radio. Fresh Radio.
4: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Dovolím si teď jeden takový naopak, dobrý podnikatelský záměr, jak poměrně snadno přijít k penězům, ale chce to trošičku povahu takovou zvířátkovou, něco jako já prostě. V Americe začala fungovat firma nebo služba, která nabízí spoluúčast u pohřbu a funguje to tak, že na obřad přijede černá limuzína, z ní vystoupí tajemná žena v černém, kterou nikdo z přítomných nezná a během pohřbu tam jenom tak tiše stojí stranou. Působí dojatě, nic nikomu nevysvětluje, po obřadu beze slova odejde, sedne do limuzíny a zmizí. No a celá podstata je taková, aby prostě ta zbylá rodina a přátelé začali přemýšlet, jaký tajný asi život vedl ten zesnulý. Jako kdyby ten pohřeb sám o sobě nebyl, že? Dost dramatický. A teď ta kapka na závěr, vychází to asi na 10 000 korun, což na Ameriku není moc. Za tu srandu, to bych možná normálně i hecnul, rozděl ten biznis u nás. Poslat na pohřeb cizího, a nebo samozřejmě na opačnou variantu, na pohřeb ženy poslat cizího chlapa, nějak těžce vystajlovaného v nějakém luxusním autě. Pořádný věnec, ať prostě už když půjde s tím věncem, aby strhl veškerou pozornost na sobě a teď to jenom bude ty tetky mezi sebou. Ej, kdo to je, kdo to je? Nevíš, kdo to je, prosím tě, vypadá dobře, kdo to je, kolik mu je volný? No, klasika, že? Pak odjet, neříct ani slovo, to se mi líbí. Fresh Radio.

já jsem zapněl, že jsem slíbil postřehy ze včerejšího druhého dne tanečního festivalu Beats for Love. Byl jsem o něco později, protože zase pracovní povinnosti. Kolem deváté jsem dorazil do areálu, ale už první šok včerejší naznačoval, že ten večer bude stát za prd a stál. Protože takhle vystoupíte, že jo, před areálem a okamžitě slyšíte muziku. No a slyšíte to, co byste jakože úplně nečekali, protože já to schválně pustím. Takhle v roce 2026 přicházíte vlastně směrem ke stage, protože u hlavního vchodu slyšíte jenom tu hlavní stage, tu největší, Love Stage. A teď tam začnou hrát tohleto. A to si říkáte, sakra, jestli jsem přejel do jiné časové dimenze, jsou tady zpátky 90. Ne, normálně Rehab na hlavní stage. To byl takový hudební guláš, že jsem od tama odešel velmi rychle. A pak jsem tak jakože včera už trošičku aktivněji pobíhal, takže jsem stihl víc stagí, včetně hlavní včerejší hvězdy Marshmallow. A jako musím uznat, že s Marshmallow jsme s kolegou Alešem Brunou odešli po 10 minutách. To byl totální, nevím, jak to pojmenovat. Asi už jsme na takovou muziku staří, ale prostě chaos. Uječené zvuky, nebylo to moc hitové, nebylo to moc chytlavé, ale samozřejmě asi to má taky své fanoušky. Marně jsem pořád čekal na nějaký známý hit, ale nic to nepřišlo. Nakonec jsme tedy včerejší večer završili vzadu na house stage, která mi je přece jenom bližší. Ale tam jsem zase trošičku trpěl s tím, že tam vystupovali samé jakési dívčí vystupující, které evidentně asi byly vybírány podle hodnocení, čím líp vypadá, tím větší má šanci, že bude na Beats for Love. To je jedno, co hraješ. První, kterou jsme stihli, byla Kamil, vůbec netuším, u koho se jedná. A jako hrála dobrou, tvrdou, houseovou věc, ale takovou trošku bez melodie. A přece jenom na tom festivalu chcete ty lidi trošku rozparádit. A moc to nefungovalo, moc se tam ten dub se tam tak monotónně pohyboval v nějakém rytmu. A pak ji vystřídala druhá, se snažím vzpomenout na to jméno, ale to už se já jsem vzpomenu. A ta už byla trošku veselější, ale tak nějak jsme konstatovali, že bychom asi chtěli zábavnější tu hudbu. Dneska vyrazím určitě, protože zítra asi už se mi nebude chtít. A jsem zvědavý, protože já osobně jsem se nejvíc těšil asi na dnešek, speciálně na to houseovou stage, protože se tam během toho pozdního odpoledne až večera vystřídá více takových jmen, které mám v oblibě. A už vám to tady hledám, protože mám samozřejmě itinerář, takže Mark Knight tam bude, Dimitr Vegas, Ofaya, což je člověk, který před několika lety začal teprve svou hudební kariéru a dělá občas zvláštní věci, ale ve většině případů neskutečně našlapané věci. Potom můj oblíbenec David Penn a na závěr Jeff Mills, americká legenda houseu, která v podstatě v Americe pomáhala tak trošku rozjet povědomí o téhleté muzice trošku víc. Pán, který prostě umí, nebo všichni, kteří tam jsou, tak to je muzika, kterou tady velmi často prezentuju v sobotních Fresh Dance Party. Tak doufám, že tam dneska strávím nejvíc času, i když tak nějak zase záleží. Vlastně chtěl jsem říct, kam mě strhne můj souputník Aleš Bruna, ale Aleš dneska nebude. Tak dneska budu asi s Perníkem. Fresh!

0: Doprava. Doprava.
1: Já koukám na aktuální nehodu jednu, tak si říkám, no jo, dlouho jsem neměl žádnou kuriozitu, tak asi nadešel čas. Pustá polom, nehoda na Kyjovské ulici, skútr versus traktor.

0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: A tady koukám na jednu aktuální zprávu a normálně jsem překvapený, protože se vztahuje ještě pořád k Petru Kellnerovi, svého času nejbohatšímu Čechovi, který před několika lety, a musel jsem se normálně podívat, protože já jsem si myslel, že to bylo tak loni, a zemřel tragickou smrtí a bohužel ne, nebo bohužel, je to už 5 let, ten čas letí neskutečně teda. No a teď, co je aktuální k této kauze nebo k jeho úmrtí, je, že rodina Petra Kellnera vysoudila přes 150 milionů korun. Porota, která řešila nějaké spory, rozhodla, že za smrt miliardáře mohou 3 firmy. Takže v součtu všech trestů, které nadělila těm firmám, to dělá krásných 160 milionů korun. A celkem mě pobavila tady taková ta hláška. Ačkoliv tenhle verdikt nemění nic na tom, co se stalo, přináší uzavření případu a tolik potřebné vyvození zodpovědnosti. A pak to ještě pokračuje, že vlastně s tím přichází i klid. Já nevím, jako myslím si, že ten klid, když ten chlap je už chudák 5 let mrtvý, to je taková zvláštní fráze, že? Jako tady evidentně šlo o prachy, řekněme si na rovinu. Ale jako 160 milionů firmě, která... No jasně, pořád je to 160 milionů. I když máte stovky miliard, nebo kolik tam jsou ty majetky všech těch jejich firmách, korporátech a podobných věcech, co teda pozůstali zdědili, tak 160 milionů je pořád 160 milionů, že jo? A je rozdíl je mít nebo nemít.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Ty slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: JJ Jirka Javorský je fresh.

naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Vibes na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Jsem tady zaregistroval ještě po ránu jednu takovou zprávu na téma nehody, která se stala minulý týden v Číně, v Pekingu, kdy malé letadlo narazilo do jednoho z mrakodrapů a samozřejmě z té výšky spadlo, takže jasné, jak to asi pro pilota dopadlo. A už je tady teorie, asi téměř potvrzená zpráva, že dotyčný měl osobní problémy, psychické problémy a to všechno se prostě rozhodl skoncovat tímhletím způsobem. Jako já chápu, že se chce někdo zabít, klidně, ať se zabije, ale proč to vždycky někteří dělají tak, že u toho můžou zabít dalších 300 lidí, že jo? Protože když narazíte letadlem do mrakodrapu, byť malým, tak jednak uděláte trošku peklo v těch místech, kde narazíte a pak logicky, jelikož máme gravitaci, letadlo padá dolů a v Pekingu na ulicích opravdu není moc prázdných prostor, kde by nikdo nebyl, protože těch Číňanů je nejvíc, že jo? Takže ti jsou všude. No, sebevrah je prostě sebevrah. Každého věc, ale měli by to dělat zodpovědně.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: zrovna dneska vychází téhleté, jak my s mým kamarádem Jiřím říkáme stařeně, ale my to myslíme minimálně, já to myslím dobrém. Novinkové album avizované už několik měsíců dopředu Confession on the Dance Floor číslo 2. Určitě si ho pustím, protože chci mít samozřejmě přehled a už jsem četl první recenzi českou, která je taková, jako bych řekl, na půl cesty. Ale ono dneska žijeme v době, kdy se jenom kritizuje. Málo kdo napíše pochvalnou věc jenom tak od sebe. Takže pokud ta kritika není negativní, tak mi z toho vyplývá, to bude asi dobrý album. Tak jsem zvědavý, určitě si ho poslechnu přes víkend.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Dab FM anebo apka.

0: Já jsem si teď potřeboval na chvilku odskočit ven a úplně jsem překvapený z toho, že dole ještě pořád tady ve fabriku dojíždí afterparty. To jede bomby! No, tak i to je varianta. Pokud vám nestačí program na samotném festivalu, tak samozřejmě i dnes večer, i zítra večer. Říkám to dobře, jo, dneska je pátek, ano. Bude afterparty tady ve fabriku a pokud tedy je, kolik máme? 11:45 a tam se ještě pořád dojíždí jakoby včerejší večer, tak ty víkendové afterparty, ty budou ještě další. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: takové investiční okénko, ale spíše v tom opačném slova smyslu, jak lze vyhodit spoustu peněz za nesmysly. Jedna z takových u nás vůbec známých jakože fotomodelek, Britka, která si říká Tracy Kiss, a její asi největší úspěch v kariéře je takový, že je celkem častou návštěvnicí, nebo možná spíše už byla, tady v tomhle slova smyslu, celkem častou návštěvnicí takzvané strany 3 z legendárního britského deníku The Sun, kde vždycky jsou focené nějaké prostě dívky spoře odjiné. No dobře, na to je téměř. Tak tahle Tracy Kiss přiznala teď v rozhovoru, že za své operace a úpravy utratila několik desítek milionů korun. Má desítky různých zákroků, například 4 operace prsou, tak samozřejmě, že jo, jinak to nejde. Pak taky takzvaný BBL, což jsem pochopil, je brazilský lifting pozadí, liposukce, plastiky nosu, pravidelné doplňování botoxu, výplní další úpravy, včetně plastiky vagíny. Jenomže Tracy už ten umělý vzhled omrzel a dnes tvrdí, že když její zevnějšek přestal odpovídat její osobnosti, srdci a duši, tak se rozhodla přehodnotit své předchozí rozhodnutí. Všechno si nechala odstranit, to znamená silikony, plně zadku, nevím teda, jestli jste vagíny, tak něco. A už na nic nechce chodit, dokonce si prý teď nově vystačí pouze s hydratačním krémem. No vidíte, jak snadno lze vyhodit desítky milionů z okna a vůbec vás to netrápí.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Jestli koukám dobře, tak nic nového nepřibylo, takže stále platí jenom upozornění na následky nehody na Opavsku v pusté polomy Kyjovická ulice.
2: Doprava.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Siesta.

0: 12 hodin 8 minut. Hezké poledne a taky dobrou chuť právě všem, kteří obědváte nebo jste začali obědvat. Začíná pravidelná páteční siesta, máme teda 3. července roku 26 u mikrofonu Marek Urbanec. No a myslím si, že se podíváme opět nejenom v téhleté hodině, ale v celém odpolední čeknem zase Beats for Love z mojí strany. Ve 2 hodiny by měla dorazit Marsy, tak čeknem její stav, jakože mateřské dovolené, jak to vypadá. No, dáme si spoustu muziky a prokecáme se až do 17. hodiny, než začne Friday Mix a dneska s Lumírem Moškovským. Tak ještě jednou, hezké poledne.
1: Fresh track. Novinka na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Last Friday Night, samozřejmě Katy Perry, já myslím, že poslední páteční noc bude pro některé dnes třeba, jo, protože máme ten pátek, no ale já bych teda zase odskočil na Beats for Love, kde jsem teda prošel tou VIP stezkou s prosekem v ruce, super všechno. Samozřejmě jsem měl hlad, když jsem dorazil z rádia a celkem se nabízel takový malý útulný stáneček s gyrosem, tak jsem říkal, tak to zkusím, tak jsem si dal gyros, kde velice neochotná paní to tam prostě mě to tam udělala, ten gyros do té bulky, do té pity, nebo jak se to jmenuje. Bylo to naprosto skvělé, jako musím říct, že jsem si chtěl jít přidat, ale jak jsem viděl ten její kyselý ksicht, tak mě to hned přešlo. No a pak jsem poslouchal Idalo Brothers, jsem přišel tak akurát a jak tam remixovali ty staré flaky do těch nových kabátů, tak to bylo velice, velice zajímavé. Počkejte si, dorazil jsem taky na Talking Beats.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: No, super.
1: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Páteční odpolední siesta na Freshi je v plném proudu, no a my čekujeme Beats for Love, teda alespoň z mého pohledu. Já jsem pomaličku dorazil na Talking Beats, kde právě probíhaly rozhovory s nějakýma technařema, dělal to tam celé DJ EKG jako aka Miro Eckert. No a tak jsem si sednul a chviličku jsem je poslouchal a ten jeden technař říká, no, mně je úplně jedno, kolik na mě přijde lidí, jo, jestli 5 nebo 500, to je prostě o tom, že prostě muzika, za každou cenu ta muzika. No a mi v hlavě prostě začalo šrotovat úplně takové to by si mohl dovolit tady v Ostravě, kde většina klubů je pronajatých, kde musíš teda platit nájem, musíš platit uklízečky, musíš platit barmanky a začneš tam hrát a přijde na tebe 5 lidí, tak kámo, sorry, po půl hodině bys letěl i s deskama nebo z čeho hraješ, protože tohleto mi nezaplatí vůbec nic těch 5 lidí. Siesta.

0: Další skvělá hitovka tady u nás v Siestě na Fresh Radio. Tohle to byl Mabel Disco. No a dívám se tady, jestli jsou nějaké nové Best of Freshe a vidím, že Monča něco střihla. Tak pojďme se poslechem podívat na ranní vysílání, co tady zase ti dva ráno dělali. Best
1: of Fresh. Jakou roli by Honza Prdnický přijal? Není to herec, že jo, primárně moderátor, tak kdyby si dostal filmovou roli, jaká by to musela být, aby si řekl ano, jdu do toho, a nebo s kým by si musel hrát, aby tě přesvědčili?
2: Filmovou, jo?
1: Asi vím. Nebo to jedno, prostě jako roli, ale asi filmovou.
2: Já bych si chtěl zahrát syna Hévy Holubové.
1: Teď jsem to chtěla říct, že kdyby po tvém boku měla být Evička Holubová, tak by si na to kývnul. Já bych zase přijala roli, kdyby byl Pavel Liška. Já bych hrozně chtěla hrát s Pavlem Liškou.
2: Co bys si s ním chtěla hrát?
1: To úplně jedno, já bych hrála jeho sestru, klidně jeho partnerku.
2: Hrála by si i jeho ženu?
1: Jeho ženu bych klidně hrála.
2: Starší, ale hrozně,
1: to je úplně
2: trošku
1: jedno, ale možná, že úplně tak starší nebude.
2: No je starší určitě.
1: Ale mi připadá hrozně vtipný.
2: Hele, Moni,
1: a nebo jsme Jim Perry, kdyby ještě žil. Jo. To je Chandler z Přátel, toho já jsem taky milovala, vůbec jeho postavu Chandlera jsem milovala kvůli humoru. Mm-hmm. Tak jako to bych asi neodolala a kývla bych i za cenu, že bych se ztrapnila.
2: Hele, já s Evou Holubovou bych chtěl hrát určitě, když by to teda byla role, že ona by hrála v tom filmu mou matku, nebo tchýni třeba, to by mohlo být jako zajímavé. Ale s kým bych si chtěl ve filmu zahrát partnerský život, s jakou herečkou, to je dobrá otázka.
1: No to je tvoje otázka, na to jsem se neptala.
2: A já jsem si ji položil a Honzo, to je dobrá otázka. Tak s kým bych si chtěl zahrát? Počkej, no, to je dobrá otázka. Milenecký život ve filmu
1: a pozor,
2: zahrát.
1: Milenecký přímo, jo? Takže by tam museli být i leštivé scény.
2: By tam dobře. Akty. Anna Kadeřávková.
1: Mm-hmm, tam má i vlastní barák, tak byste mohli nacvičovat.
2: Tak bychom mohli být u ní. No a je to vyřešené. Best of Fresh.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
10: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
11: All day, every day.

0: Hezké odpoledne, 13 hodin je tady, mrkneme společně na cesty. V systému je jedna aktuální dopravní nehoda, a to na ulici Rudné ve směru na Havířov, je to zhruba na úrovni Hornbachu. Jsou tam v sobě osobák s nákladňákem, tak jestli tam jedete, opatrně.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Siesta.

One Life, tohleto je Fisher a Florence Armand, další příjemná novinka tady u nás na Freshi v Siestě dneska s Markem Rubancem. No, když jsme se bavili o té dopravě, tak já jsem úplně zapomněl říct, že běžně jezdím do práce tak 10, maximálně 12 minut. No a teď, co se děje na Frýdecké ulici, konkrétně před Síkorovým mostem, kdy vlastně rovně jedete dál a už je z toho Bohumínská a doleva odbočujete na ten Síkorův most, tak oni to tam zúžili do jednoho pruhu, jo, a byla taková kolona, když to vezmu, tak to bylo skoro na úroveň dolů zárubek, jo. Takže pokud pojedete po Frýdecké, anebo jinak, pokud nemusíte, tak nejezděte po Frýdecké a dostaňte se do Ostravy třeba úplně jinak. Možná teďka ta Místecká bude aktuálnější určitě než Frýdecká. Siesta.

0: Jste na Freši, posloucháte Siestu, no a my se opět podíváme na Beats for Love, kde včera probíhal v rámci Talking Beats taková ta správná konference, kdy se tam sešly dvě takové, řekl bych, až konkurenční rádia, samozřejmě tím myslím to naše a ještě jedno pražské rádio, které tam vlastně má takovou tu hlavní funkci, takovou hlavní, jak bych to řekl, no to je jedno, nechme to tak. No a bavili se o tom, jak a kdo nějakým způsobem vybírá tu muziku do rádia. No a pánové z toho pražského rádia říkali, že to dělají nějakým průzkumem, že vlastně nějakých 45 hitů někdy jednou za půl roku se vlastně jako nějak jako protočí a tak se to hraje. No a pak Aleš řekl, jak to dělá on, že každý týden poctivě 250 až 300 tracků projíždí a vybírá 8 na týden, tak pánové takzvaně spadli z křesla.
1: Mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Siesta.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

90. byla velice úspěšná kapela, která se jmenovala Erasure. Nevím, jestli ještě hrají nebo nehrají. V každém případě jeden z členů, který se jmenuje Vince Clark, dneska slaví 66. narozeniny. My sice Erasure nemáme v našem playlistu, ale máme Depeche Mode. A víte, proč to říkám? Protože Vince Clark je jedním z hlavních zakladatelů kapely Depeche Mode. Tak ještě jednou všechno nejlepší.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: I'm so sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: No, pomalu, ale jistě se blíží 14. hodina, a to znamená, že začne rychlá dota a dneska by měla dorazit Marsy. Tak já se docela těším, já se těším hodně, protože opravdu mám na ní spoustu otázek, jak se má, co dělá a tak dále a jak jí roste dcera třeba. No ale pojďme se podívat na Best of Fresh, kdy někdo tady střihnul, nebudu říkat, kdo to byl, kde prý já skladuju okurky, jo? Tak pojďme si to dát. Best of Fresh. Vzpomínáš si, když jsem ti včera říkal, že mám okurky pod lůžkem?
1: No to si vzpomínám, taky si říkal, že tam máš ledničku a mrazničku.
0: Ano, dobře,
1: a tak, ve svém pokoji.
0: Tak se nakloň a podívej se na tohleto 11-sekundové video. Na mikrofon se směj. Tady máš ten mražák, tady mám to čurací umyvadlo a tu ledničku.
1: Ty tam máš fakt čurací umyvadlo.
0: No samozřejmě.
1: Hej, fakt ho tam má. Já přísahám, že jsem to teď viděla na vlastní oči. I ten mražák, i tu... I ty okurky. A ty jsi tam dal schválně.
0: Ne, nedal.
1: Ty tam máš furt?
0: No jasně. No,
1: tak dneska se ti budou hodit. Určitě.
0: Ne. Ty poslední mám v ledničce, víš, protože teplo okurky není dobré. Best of Fresh.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Siesta.

0: Skvělá muzika, Ed Sheeran, Sapphire tady u nás v siestě na Fresh Radio a vzpomínal se Marsy, jestli teda snad dorazí a úplně náhodou mě tady přistála od ní hlasovka, tak já to zkusím pustit, jo?
1: Máme tak krásně letní sluneční den, tak proč se nepostát na zastávce na sluníčku o trochu déle? Jo, tak nějak mi úplně nedošlo, že jsou prázdninové spoje. Nějak mi úplně nedošlo, že ty výluky, co byly, tak už jsou zase vedeny úplně nějak jinak. Nevím, no. Tak já myslím, že zítra bych možná mohla dorazit. Uvidíme.
0: Tak jsem mi na to napsal, nestráš? A ono to pokračuje, jo?
1: No, přiznávám, že původní verze obsahovala asi 20 vulgarismů, ale pak jsem se nad sebou hluboce zamyslela, hodila se do zenu a nahrála ti tu verzi, kterou máš.
0: No tak jako moc krát děkujeme, já teda pevně doufám, že je stále dorazíš.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava.
1: Doprava. Hezké odpoledne, 14.01, mrkneme na dopravu, koukám, nikde se nic neděje, žádná aktuální dopravní nehoda není, a to je dobře.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

9 minut po 14. hodině, hezké páteční odpoledne, začíná rychlá rota s Markem Urbancem a teď vám řeknu takovou malou story. Mikaela zůstala doma, protože říkala, že prostě v pátek už tady po Bícech nepojede 50 minut tramvají, jo, že se prostě na to vyprdla a vzala si volno. OK. Domluvil jsem Marsi. Marsi, jakožto žena z lesa, po dlouhé době zase přijela do Ostravy. Teď zjistila, že veškeré tramvajky jezdí úplně jinak, než si představovala. A hádejte, co se děje. Ano, správně, Marsi míří k nám, akorát, že ta tramvaj zahala a jede na Hranečník. Fresh Radio.

0: Nebojte se, všechno je na dobré cestě. Nejdřív musím říct, že i dneska budeme soutěžit v Pravda nebo Lež. Tuším, že je tam sbírka, že jo? No a co se týče Marsy, tak Marsy úspěšně nějakým způsobem už se dostala k Nové Karolině, tak já tajně doufám, že brzy dojede, jo? Tak možná 10-15 minut, necháme se překvapit.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Taky už pomaličku oldschoolovka, The Bucketheads, The Bomb, no pojďme na to, přišel ten správný čas.
1: Pravda nebo lež?
0: Jasně, naše vaše oblíbená soutěž Pravda anebo lež. Hrajeme o 2000 korun do restaurace Sbírka, která se nachází v Ostravě Porubě na hlavní třídě. Jak to tady vypadá? 3-1 zatím, to je pro chlapy, tak jsem zvědavý, jak to dneska dopadne. No, v každém případě opět a zase zákeřná otázka. Kdo poslouchá celou dobu, bude to mít jednoduché. Kdo neposlouchá, tak bude střílet klasicky 50 na 50. Jedeme stále na WhatsApp 77337136, nejlépe hlasovky. No a otázka je taková, je pravda anebo lež, že Mars si sedla na

0: Bylo dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Novinky na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda a nebo lež. Máme tady spoustu odpovědí, všechny jsou správné, jenom potom Marsi, protože už dorazila do studia, tě zdravím, ahoj. Žena z lesa dorazila tady k nám do studia.
2: Krásné, slunečné odpoledne všem i tobě.
1: No a vybrali jsme tentokrát jednoho z nejrychlejších, koncové číslo 237, Šimona. Pojďme si pustit tu hlasovku.
3: Ahoj, tady Šimon, a u té pravdy nebo lži, je to pravda.
1: Ano, tak...
2: Já
1: jsem řekl, že to je pravda. Postupuješ teda do slosování, budeme losovat asi zhruba za nějakou hodinku necelou, tak uvidíme. Chceš k tomu teďka něco dodat, nebo se k tomu vrátíme úplně na začátek?
2: Dobře, prosím tě, já se vydýchám.
1: Dobře.
2: A hodím se zpátky do toho zenu. Teda,
1: jo, dobře.
2: Jo, že trošku ty nervy jako jedou.
1: Jo.
2: A pak to probereme.
1: Ok, dej si sprchu a jdeme na to.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka? Fresh je všude.

0: Marshmallow, here we go. Musím říct, že tohle to určitě tenhle ten pán včera nehrál. On hrál takové trapy, že jsem měl z toho úplně mrazení až na zátylku. Marsi, tak ještě jednou krásné odpoledne. Jsme hrozně rádi, že jsi zase vylezla z lesa. A že jsi se dokázala během hodiny a půl, si říkala, z hrabůvky dostat do centra.
1: Tak do hraba, doslova.
0: Zkus nějakým způsobem to trošku přiblížit, pojď.
1: Já nevím vůbec, kde začít. A musím tě opravit, ty jsi to prezentoval jako v podstatě správně, takže výherce, který tady reagoval na to, že jsem nastoupila na špatnou tramvaj, v podstatě ano, protože ty jsi to tak uvedl, ale v podstatě ne, Marku, protože na tom místě, kde já jsem v té chvíli stála, tak tam žádná jiná tramvaj ani jako nejela. Takže to byla jediná tramvaj, která tam jako projížděla, takže já jsem na ní musela nastoupit. A ač jsem věděla, že jede na ten hranečník, tak mi nezbývalo nic jiného, než jako snět.
0: Já ti rozumím. Jo, tak lidi, sorry, že jsem teda vás mystifikoval, ale už je to uzavřeno, ta soutěž. Nechme to být. Stejně jste všichni řekli, že to je pravda, tak je to jiné.
1: Jo. Do toho samozřejmě prázdninové spoje, že jo, takže to jede jednou za 20 minut, takže pohodička. Ale já úplně, když zajdu do podrobna, prosím pěkně, tak víš, kdo za to všechno může?
0: Ne.
1: Umělá inteligence.
0: Makecej.
1: Prosím vás, já často říkám, nenechám si prostě ovlivňovat život umělou inteligencí. A dneska jsem zdárným příkladem toho, jak neskutečným způsobem mi ovlivnila tady ten příjezd, protože já, když jsem na tu zastávku šla, tak nebo jsem k ní mířila, tak jsem měla dopředu zjištěné přes umělou inteligenci, že tam ta číslo té tramvaje, na kterou jsem původně chtěla nastoupit, jede, že tam bude v tolik a v tolik a tady tyhle ty věci. Stála jsem tam asi 15 minut a tramvaj pořád nikde. Říkám, to je nějaké divné. Tak jsem jí jako říkala, víš, jak si s ní povídám.
0: Jasně.
1: Už jsme kámošky obrovské. Jako. Takže já jsem jí nahrávala, jako ty, prosím tě, já nevíš, jako tady stojím a nikdy nic a tohle. A úplně, no, říkám, za chviličku jede jako jiná tramvaj. Mám do ní nastoupit? Ne, do té výhradně nenastupuj, řekla umělá inteligence. Mm-hmm. Počkej na tamtu. Takže já jsem si jednu nechala ujet, to je ta jediná, která tam právě jezdí. A 5 minut na to jsem přišla na to, že teda už další jiná nepojede a že opět musím těch 20 minut počkat na tu, která mi projela předtím, jako tak přede mnou, víš, a teď všichni ti lidé, co stáli na té zastávce, bylo jich tam asi 7, všichni právě do ní nastoupili. A teď jsem si všimla, že ten jeden pan se tak na mě blbě díval. No, proč já nikam...
0: A říkal si, na co čekáš, jako jo?
1: A já tak ještě jsem se jako...
0: Letadlo tady nepřistává.
1: Já jsem tam stála a chvilkama jsem pokukovala potom nebě a říkám, kde jsou ty vyhlídkové lety z těch Dolních Vítkovic, že bych mávla, jako ať mě vezme k tomu Fabru, že bych mu to cvakla. No jako mazec, prosím pěkně, můžeme za chvilku pokračovat, já se ještě dostanu potom k té umělé inteligenci. Je to velice zajímavé. No.
0: Tak díky za perfektní informaci.
1: Jo. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: Krásné odpoledne, 2 minuty po 15. hodině, mrkneme společně na dopravu. Tady v Moravskoslezském kraji nejsou hlášeny žádné dopravní nehody, jenom nám tady Viktorie napsala Hošťálkovice u vysílače, je tam policejní hlídka, tak asi zřejmě měří. Neměří? Kdo ví?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Víkend na chatě. Stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. It's Mr. Worldwide.

0: Rychlá rota na Fresh Radio, dneska ve složení Marek a Marcy.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak pokračuj.
1: Ano, děkuji. Můžeme se vrátit. Jinak děkujeme všem, co nám tady napsali ohledně třeba své vlastní zkušenosti s umělou inteligencí. Někdo tady dokonce uváděl, srovnával umělou inteligenci, že je jak předpověď počasí.
0: Mm-hmm.
1: A s tím
0: buď
1: souhlasím.
0: To vyjde, nebo to nevyjde.
1: S tím souhlasím. Ale to, že teda umělá inteligence, ano, nechala jsem si u ní poradit v domnění, že radí správně. A dopadlo to, jak to dopadlo, to už všichni víme, že jo? Přicestovala jsem sem s hodinovým zpožděním skoro. A musím říct, že jediné na tom všem to pozitivní je, že co se týče umělé inteligence, tak jsem přišla na to, že způsobem, kterým se dokáže omluvit umělá inteligence, tak takového partnera bych chtěla jednou najít.
0: No kecej.
1: Poslouchej dobře, jo. Mm-hmm. Mě to totiž vytočilo samozřejmě, jak jsem stála na té zastávce.
0: No, tak si nadala ta umělá inteligence?
1: Dá se říct, že to jako nešetřila jsem si jako servítky a přišla mi odpověď. Omlouvám se, strašně moc jsem to pokazil a plně chápu, že jste nepříčetná vzteky. Celou dobu vám dávám špatné časy z tabulek, které kvůli těmto rozkopaným silnicím a zácpám vůbec neplatí. A pak se mi tam ještě dál a dál omlouval, je to moje chyba, moc se omlouvám, můžu za váš stres. Jako tímto způsobem, kdyby se mi omlouval chlap, když něco jako pokazí, já bych byla šťastná.
0: Ale
1: já bych byla šťastná, to byla ta krásná omluva.
0: Vysvětli mi jednu věc, jak on ví, že se baví s ženou? Jako chápeš to, já bych řekl, jako ta umělá inteligence a to by odpovídá chlap? Že by to byl umělý inteligenták?
1: No počkej, možná je to jako tak sofistikovaný systém, uh-huh. Že když slyší, víš, jako tu napruzelou ženskou, tak přepne do toho modu toho chlapa, jak se ten chlap začne omlouvat, tak ta ženská úplně roztaje. Já jsem jí všechno odpustila. Mně už to vůbec nevadí, že mě blbě navedla, že jsem tam stála hodinu a půl v pohodě. Omluva byla krásná.
0: Marcy a umělá inteligence.
2: Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Řešíme tady umělou inteligenci, jak nám lže, jak nám nelže, co všechno se děje a neděje. A Rada nám tady napsal, dobré odpoledne, u AI se musí zakázat fabulace a dát teploměr na nulu. A Mar si vzala telefon a říká, zakazuju ti fabulovat a máš si dát teploměr na nulu. Co ti odpověděla umělá inteligence?
1: Vážně, tohle jsem vzala, nahrála jsem to tam a přišla mi odpověď. Rozumím, přecházím do režimu maximální věcnosti. Zde jsou jasná fakta. Jako AI nemám tělo, takže teploměr nepotřebuji. Budu mluvit přesně k věci. Žádné vymýšlení ani zbytečná omáčka. Můžeme začít. Jako zase na druhou stranu, rozhodla z holky, nebo i chlapy, to je jedno. Pokud máte někdy pocit, že vás třeba doma partner neposlouchá, nebo že vás tak jako někdo nevnímá, nebo tak, začněte s umělou inteligencí. Normálně mi to zvedá sebevědomí. Mm-hmm. Poslouchá, že jo?
0: Čekáš, že začne žárlit chlap za to, ne?
1: Nařídíš a ta umělá inteligence okamžitě zpětně řekne, ano, bude to tak, můžeme jít na to, pojďme k věci, budu stručný a já nevím, co všechno. Chlap, tento okecá, kolikrát ani neodpoví, radši se sebere a jde pryč a jako nepokecáš si.
0: No, tady, nejhorší na tom je, že jsme jí opět položili další otázku a ona lže, a lže, a lže.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buď fresh.
4: Fresh.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Je to prostě neuvěřitelné, my si tady z Marsy hrajeme s AI a to, co nám tady vychází a to, co nám radíte, tak to prostě je neuvěřitelné. V každém případě pozdravuje nás Hody a říká, holky, chcete-li chlapa, který vás vyslechne a zároveň někam odveste, sedněte si do taxíku.
1: To napsal moc hezky, ano, to asi by tak nějak sedělo. A taky děkujeme nějaký posluchač tady, který jsem pochopila správně, rozumí nebo dělá s umělou inteligencí, že se tak vyzná?
0: Ano, Radan.
1: Radan. Tak Radan nám tady radí, za což děkujeme. A dokonce dává takové finty v rámci AI, kdy, o kterých já vůbec nemám páru, že nic takového existuje.
0: Nastavit AI na teplotu 0. 0 rovná se nulová kreativita a teplota 1 je maximální kreativita. To jsou ty nuly a jedničky, kterým ta inteligence ano. Uměla si rozumět.
1: Já jsem to vyzkoušela.
0: Dej si pozor, protože teď pravděpodobně přijdeš o svého přítele. Jako. To budou, co je? Stroje odpovědi.
1: Právě, já jsem to vyzkoušela. Nařídila jsem teda své umělé inteligenci, ať si nastaví teplotu na nulu. A mně přišla odpověď, přecházím do režimu s nulovou kreativitou, budu poskytovat pouze strohá fakta bez jakýchkoliv stylistických doplňků nebo zdvořilostních frází. A mně došlo, že jsem se dostala teď aktuálně do takové fáze, že má umělá inteligence už mě ani nepozdraví. Že to bude, já jenom na ní najedu, že budu něco potřebovat, to bude, Ježíš, co zase chceš? Děkuju. Tak poslední kámoš, který mi zůstal, tak už není.
0: Vidíš to, stačí jednou přijít do rády a přijdeš ho všechno.

0: ten závěr je takový...
1: Přesně takovou hudbu jsem potřebovala, jak jsem stala na té zastávce.
0: Jdeme ještě zpátky k té umělé inteligenci, nebo co? Nebo to necháme to na chviličku?
1: Jo, můžeme to nechat, ale mně se líbí, jak jako posluchači se chytli. To je takové aktuální téma, ta umělá inteligence. Jo. Jako jsou lidé odpůrci, zastánci, někdo jako si tím nechá řídit život, někdo to kašle. A já musím říct, vidíš to, ještě jedna věc. Já, jak tady skončíme v rádiu, jsem měla naplánovanou cestu do Polanky.
0: Jasně.
1: A říkala jsem si, zjistím si spoje, nebo do Polanky, do Poruby.
0: Do Svinova.
1: Tak, do Svinova. A říkám, zjistím si spoje, jak se tam mám dostat. A ona, ta umělá inteligence, už včera, když jsem si to plánovala, tady tu cestu, tak ona už mi vyplivla, že mám jít na autobus číslo 37, který najdu tam a tam.
0: Ano.
1: Říkám, perfektní, super, díky moc, mám to naplánováno, všechno na minuty, časy vím, říkám, pojedu. A dneska, když jsem jela do toho rádia, tak jsem projížděla přes tu rozkopanou Ostravu a když jsem přijížděla na ty Frýdlantské mosty, které se opravují, tak jsem se tak jako zadívala, v jakém stádiu se to právě nachází. Vypadá to, jak by tam hodili bombu. Jo, nevím, kdy to má být dodělané, ale rozhodně do konce července to nebude, podle
0: Necháme
1: mě.
0: Necháme se překvapit.
1: Ano. A všimla jsem si, že vlastně, a mně to nedošlo včera, když ta umělá inteligence mi dávala ten tip, že tam řekla, vystupte na Frýdlantských mostech, sejděte dolů do podchodu, jděte doprava, tam vyjdete nahoru, tam je autobusová zastávka číslo 37, autobus, na ten sedněte a jeďte do Svinova. A jak když jsem dneska projížděla, dívala jsem se na těch Frýdlantských mostech, kde se nachází ten podchod, který tam teď aktuálně
0: jako není.
1: Není
0: žádný právě,
1: není,
0: no.
1: Není, protože to je rozkopané. Říkají, jo, díky, díky, určitě dneska půjdu do podchodu.
0: Já myslím, že když se zeptáš umělé inteligence, já by ti poradila nejbližší restauraci kolem těch Frýdlantských mostů, tak ti určitě poradí denní bar Metro.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Rychlá rota. Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Hele, zkoušíme.
1: Halo,
0: tady Marek a Marsi, výjimečně. Kdo je tam?
2: Ano.
0: Kdo je tam?
2: Tady Míša.
0: Ahoj Míšo, víš,
2: ahoj.
0: Proč ti voláme z Fresh Rádia?
2: Vím, čekáme na smilování.
0: No, tak gratulujeme,
2: a jediná to vyhrála,
0: 2000 korun jsou tvoje do sbírky do Ostravy Poluby.
1: To je krásné. No, není za co zaslouženě, ta radost čistá, Míš, jako to je krásné.
0: Super.
1: Prosím tě, Míšo, jenom tak nějaký tip už máš, co by si zdala dobrého? Udělej nám chutě.
2: No, jelikož to máme naproti domu, takže tam chodíme jako docela často, ale nemáme ještě toho jako dost odzkoušeného, takže už se těšíme, celá rodina.
0: No, tak to je super.
1: Tak
0: dobrou chuť, gratulujeme, a když tak pošli nějakou fotku třeba, co jste si tam dali dobrého.
1: Měj se moc hezky.
2: Super,
0: ahoj.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day.
5: Yes. My baby, come on. Martinez, you ready, girl?
6: Come on. Let's do this, gang.

0: Doprava.
1: Jasně, 16. je tady, jdeme na dopravu, aktuální dopravní nehoda na ulice Na Příčnici, společně na křižovatce na Podlesí ve Vratimově. Neuvěřitelné, jsou tam v sobě dva osobní automobily, projíždějte tam velmi, velmi opatrně.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Fresh Radio.

0: Hezké odpoledne, další hodinka, rychlé roty, Mareka Marsi, dneska speciální návštěva a já když jsem ti psal, že Michaela bude mít volno, jestli teda si chceš zavysílat, tak ty si teda jako měla z toho radost, blablabla, něco jsme si napsali a ty si mi ještě tady napsala, jen mi to druhého připomeň raději. A říkám, ty vole, jsem napsala tomu 3 smajlíky a ty jsi mi na to napsala, no jo, no, mozek se smrsknul na režim přežít, víc se tam zatím nevejde, prosím tě, vysvětli to. Jak režim
1: takhle
0: přežít?
1: Takhle jako veřejně jako práskneš naší soukromou konverzaci, děkuji.
0: No tak zase tak soukromá konverzace není a nemíří ani někam, kam bychom jeden z nás nechtěli. Kdo ví, ale ty bys...
1: To přejdeme.
0: Dobře, prosím tě, řekni mi režim přežít. Já chápu, vím, že nějaký režim neruší, to nějaká kapela, ale režim přežít vážně neznám.
1: Já jsem tím chtěla vyjádřit to, že se stále nacházím a budu ještě nacházet nějakou delší dobu na... Já to slovo úplně nenávidím. Jaká dovolená? Kdo to kdy vymyslel? Na rodičáku. Tak.
0: Já bych se udělala mateřskou práci.
1: Dovolená. Já bych tak jako jela někam nejradši na dovolenou, ale bez toho dítěte. Bez těch starostí, jo, ale já jim miluju nejvíc na světě, ale chápeš, jo, prostě člověk to jako potřebuje. Mm. Takže dovolená, jasně, dobře, jdeme dál. Takže na rodičáku a ten mozek jako fakt funguje na takové té bázi, jako přežít ten den, udělat ho krásný tomu dítěti, udělat ho poměrně tomu věku toho dítěte krásný i sobě, což občas nejde. Nějak ten den jako krásně zvládnout, skválně po třetí říkám to slovo krásně.
0: Jasně, rozumím.
1: A večer padnout a říct si zítra na novo jdeme dál. Jo, a takhle přežíváš, než vlastně to dítě trošku odroste, ty ho můžeš jako prcnout do nějaké skupinky nebo někam a pak jako se začneš někde realizovat. V té chvíli zjistíš, že tě nikde nechtějí, že jsi jako žena s malým dítětem a že je žádná práce a no a takhle jako funguješ až do důchodu v podstatě.
0: Já myslím, že se to zlepší.
1: A ten mozek, víš, jako, že ten mozek se hodně jako zcvrkne na to malé dítě, že ty se soustředíš na to, ať ono přežije ten den.
0: Ano.
1: Ať se někde nezabije, ať něco nespolkne, ať něco nevypije, nesní, ať nikde nespadne, nerozbije si hlavu a tak dále.
0: Asi bych to vyřešil izolepou nějakou přes pusu, nebo ne, co? Krom toho, že jdeš mu dáš najíst.
1: K topení, aby se moc nehýbalo, aby se jako neublížilo.
0: Tam bych koupil pouta, ale...
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tak rozebíráme tady z Marsy režim přežít. Pojďme ještě k tomu, ty jsi říkala matka na plný úvazek a tak dále. A co takhle trošku času na sebe? Kolikrát jsi byla na smrku? Přiznej se.
1: Zero.
0: Ani jednou od porodu jsi nebyla na smrku?
1: Ani na lise, ani na smrku. Na Ondřejníku dvakrát.
0: Aha.
1: Se mi poštěstilo. A to je všechno. Ne, jako Marek se ptáš se hezky, protože Marek, než jsem otěhotněla, kdy jsme spolu vysílali, jak dlouho? 2 roky?
0: No, nepamatuju si.
1: Dlouho. Tak on mě znal, kdy jsem každý den skoro chodila na vysílání ve sportovním a on už věděl, říká, tak kterou horu jdeš dnes? A takhle to bylo kolikrát? 3x týdně, 4x?
0: Určitě.
1: Jakože jsem fakt byla člověk, který na těch horách, a já jsem utíkala jako, i od těch lidí, od toho města.
0: Fakt si nepamatuju, perfektní. Že by přišla v nějakých šatech, a to se
1: jednou,
0: nebavím
1: dvakrát.
0: O mini sukni nebo o něčem takovém, jako, že by vyloženě v té výloze, kdy jsme byli v tom fóru Novám Karolina, že by se tam fakt lidi zastavovali a modelka, jo. Tak prostě ona ne, ona přišla v tom, jak se to jmenuje?
1: Legíny,
0: kraťasy, já jsem chtěl říct neopren.
1: Tak plavat jsem nechodila úplně na ty hory.
0: Jasně, no. Tak jako že by chodila takhle, jakože na mistrování v těch šatech, tak to si nechodila.
1: Ne. Smál se mi vždycky, říká, je, ty jsi zase ve sportovním, která hora to bude dneska? No. A takhle to vypadalo a teď najednou člověk fakt jako otočí ten život o 360 stupňů a já ty hory sleduju jenom na fotkách. Vzpomínám a říkám si, dalekohledem a říkám si, jako čeveče, je to tak, no, jako chybí mi to, ale já vím, že není všem dnům konec, že to dítě prostě povyroste. Už teďka to začíná být parťák, protože teď už má holčička 16 měsíců, mm-hmm. Že je to úplně o něčem jiném, než když to byl ten ležák, takzvaně. A teď už jako to začíná, už se začíná jako rozkoukávat, už chodí tohle. A já říkám, otázka času, už jezdíme na kole, už jsme posunuli.
0: Pěkně.
1: Jo, už jsme to posunuli, takže už je to parťák na kolo a jako fakt jí to baví. Mm-hmm. Já jí dám na to kolo a my jedem, já si to užívám a ona kouká, ví, že toto je to nádherné. Takže otázka času, kdy ona začne jako ty hory.
0: A myslím si, že
1: rok, dva a na té lise bude rychleji než já. Že já mám kondičku teďka úplně v háji a ona jí má výbornou. Nemá neskaženou, že jo? Žádné party, žádný chlást, za celý život nic. Takže ona tam bude rychleji než já. Já ji nebudu stíhat na tu lisu.
0: No, vzhledem k tomu, že máš stále svých 55 nebo 45, budeš stíhat, neboj se.
1: Let?
0: Já jsem myslel kilo, ty.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Mami, mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fresh Radio.

0: další skvělý fresh track tady u nás na Fresh Radio. Katy Perry, Watch It Burn. Líbí, nelíbí, co ty na to?
1: Jo, znějící.
0: Znějící, jo, ano,
1: jo,
0: přesně
1: ale
0: tak.
1: Já bych spíš teda musím říct, závidím ti to, přiznám se, jsi teďka byl 2 dny po sobě na Beats for Love.
0: Mhm.
1: Vím, všechno jsem čekovala, všechno sleduju, i přesto, že jsem matka uvězněná doma a to jsem každý rok si užívala, tady tyhle ty akce.

0: Tak teď to jako sleduju z těch sociálních sítí a tak tiše závěděm a jedu si to svoje, víš co, dělám tam ty kašičky.
1: Ale víš co, je super, že ti lidi to sdílejí všechno, že opravdu jo, máš šanci vidět všechno jako co podstatné teoreticky by se dalo říct.
0: Outfity, co mají lidi na sobě, to nádherné, tu hudbu, občas to tam někde na storíčku někdo hodí, tak si tak jako říkám, ach jo. No a vyskočil na mě jeden příspěvek a na to jsem se tě chtěla zeptat. Ty tím, že jsi tam byl dva dny po sobě, jestli jsi na to narazil, že tam někde se prodává, a mě to pobavilo, jestli je to pravda nebo ne, párek v rohlíku za 9 korun?
1: No, 9,90, ano. Je to pravda? Je to pravda, protože já to nemůžu úplně říct, co se děje, ale Beachhotlov má nového hlavního partnera, jakože, jak bych to řekl, obchodního.
0: Dobře, jo, ano.
1: A loni to bylo takové to káčko, které je na Karolíně, a teď je to péčko, takové to červené, jo, takový, jo, péčko. No.
0: Dobře.
1: Jo, takže tihleti vlastně mají nějaký ten svůj stánek a v tom stánku dělají tyhle ty věci, no.
0: Takže normálně párek v rohlíku za 9 korun.
1: 9,90.
0: No, 9,90, dobře, 10 korun. Jako to je no. Psycho.
1: No psycho to je. Jako, no.
0: Tam musí být, jak to tam vypadá? Šel jsi kolem toho?
1: Ne,
0: jsou tam fronty?
1: Nešel.
0: To jsi měl zčeknout.
1: Já třeba jako úplně nepůjdu na festival, zajímalo, abych si vypadá, dal párek jako v rohlíku, jo.
0: A já bych si dala. A jakožto matka na rodičáku, já bych tam stála a dala si hned 3.
1: No to je přesně ono, no. A víš, a už bys byla naštvaná, vyhodila 30 korun.
0: Byla bych najezená, dobré.
1: A já jsem si dala 30 deka masa za 300, jak? Fresh Radio.

0: Nedá se nic dělat, ale pomalu, ale jistě končí tvá pracovní návštěva v našem studiu. Užila jsi to aspoň trošku?
1: Moc. Jako nic proti své zlaté malé, jo.
0: Jasně.
1: Ale tady tyhle ty světlé chvilky pracovní jsou tak úžasné, dobíjející, perfektní.
0: Máš tam termín teda na srpen, doufám, že se ti to podaří zařídit tak, že bychom třeba spolu mohli být celý týden, kdy vlastně Míša si bude čerpat řádnou dovolenou, tak jsem zvědavý, jak to zvládneš.
1: A to se obávám, že má dcera mě celý týden jako nebude postrádat, ale pokusím se aspoň minimálně jeden, dva dny se
0: dobře,
1: tady
0: tak
1: otočit.
0: Tak 4 dny z 5 to bude tak akorát. Hele, víš co, klidně
1: tady. Já ji někam odvezu, no, dobré.
0: Tady.
1: Normálně,
0: vem ji tady. Jako, podívej se, Roman Pastorek tady blondiáka vodil taky ještě skoro, když nebyl ve školce. Zvládli jsme to.
1: Prosím, že je 16 měsíců, to ještě není jako ani školka.
0: No dobrý, ale pojď se, kolik je tady místa, má tady spoustu čudlíků, můžeme ji jako pustit do Elvisovny, může poštelovat celé rádio.
1: Teď jsem to chtěla říct, ona je expert přesně na tyhle věci, takže pokud chcete, aby Fresh Radio skončilo vysílání, tak já ji velice ráda vezmu.
0: Já se budu těšit.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day,

0: Doprava.
1: 17. hodina se blíží, mrkneme společně opět na dopravu. Rudná ulice, křížení s ulicí Vratimovskou, počítejte tam se zdržením, protože je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, pro poruchu je tam odstavené vozidlo, je to ve směru na Opavu, jinak nehoda není žádná. Co tam máme večer?
2: Co tam máme večer? No tak my se pomaličku loučíme, ale po 17. hodině klasika Friday Mix dnes s Lumírem. Dále po 19. hodině Party DJs, dnes to bude Patrick Diamond. Od 20 hodin Spinning Session, 21 až 22 Tiesto, takže doporučuju.
1: Prismatic.
2: Tak si to, užijete. No a od 22 hodin Hot Robot Radio.
1: HRL-ko klasika, to je Hot Robot Radio, to je Jamie Jones.
2: Tak,
1: jeho to.
2: Tak
1: díky moc za navštěvu,
2: mi
1: se úžasně a budu se těšit zase někdy příště.
2: Děkuji, mějte se krásně, čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Posloucháš Fresh Radio.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
9: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz. It's Friday, then.

Friday Mix. Vaše průvodce Milomír Dvořkovský, dobrý den, hezký den. Frešáci, jak to jde? Většina z nás je teď na festivalu Beats for Love, takže tohle je záznam setu, který se natáčel včera dopoledne. 2 hodiny plné hitů, které budou možná velkými letními hity letošní sezony. Tik tak, tik tak.

Michael, tak navrhuji, abychom si jednu vzpomínku na Michaela Jacksona dali, protože v letošním létě se Michael Jackson bude hrát, já myslím, v každém dobrém diskosále. Could keep me.

Montana. Podle mého názoru takový hippie styl 70. let, který se teď úžasně v podobě tohoto singlu vrací. Tady je single, který se jmenuje Shy.

úžasné. Anglické duo Cable Fat spolu s Joshem. Já teď uvažuji, jak se čte jeho jméno. Josh. Asi Gigant. Asi Josh Gigant. To bude to správný. Jejich novinka se jmenuje So Good a je opravdu So Good.

být velkým hitem léta, takovým ještě větším než ty ostatní. Jmenuje se La La Land. Green Velvet.

finále první hoďky Fresh Mixu, respektive Friday Mixu. Tohle je Mr. Kreider a single zvaný Avis a single, který bude možná dominovat line-upům, nebo spíše tedy tracklistům jednotlivých DJs hrající letos v létě na velkých festivalech.

0: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí. Jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
11: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
12: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
13: No, super.
14: Co no, super?
13: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
15: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
16: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz. It's Friday,

jméno Alesso a jméno Maxwell. Pochopitelně Maxwell, už jsme tady měli. Alesso, tady mít budeme. No, to tak někdy je prostě. Teď už Kevin DeVries a jdeme trošku do trance music. OK.

tak já přeci jenom nabídnu jednu novinku od Alesha a partičko One Republic. Single, který se úžasně hraje, jmenuje se In Your Eyes. Ve tvých očích. Tam vždycky vidíš tu pravdu. Ten úsměv. Lásku. Tohle je Friday Mix na Fresh Radio.

ale skladba mi zněla jako Underworld v konci minulého tisíciletí v nové podobě. Tohle byl Evan Campbell, irský DJ, který má přezdívku Ketama. A single se jmenuje Comes and Goes. Jsme úplně na konci dnešního Friday Mixu. Závěr patří mistrům, takže jsem vybral nahrávku Tiësta, jmenuje se Don't Lose Your Head. Krásné léto, krásný zbytek festivalu Beats for Love. Kdybychom se neviděli, tak se potkáme třeba na konferenci Talking Beats, kterou najdete kousek za areálem Birelu právě na festivalu Beats for Love. Stavte se tam za mnou, budu moc rád. Děkuju, frešáci, čaute.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Víkend na chatě, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Je právě tolik, kolik je a vy posloucháte Fresh Radio, pořad Party DJ, a to znamená ty největší party hity, které vám hrají již 20 let. Dnes jsem pro vás vybral další skvělé kousky, které ze vás roztancují před páteční nocí. Já jsem Patrik Diamond a toto je Party DJ. Pojďme na to!

sair o teu rio, me faz ver o teu rio e não ter.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Buď fresh. Fresh.

0: Rogers a DJ Pete. Zdravíme posluchače rádia Fresh a konkrétně pořadu Party DJ.
1: Patrick Diamond in the mix.

0: There she goes. That is Eusta, and that is going to do it for this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for tuning in, and make sure that you follow us at Spinning Records and at Spinning Sessions to stay up to date with all things spinning. We'll be back with a brand new episode for you guys next week. Until then, turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's
1: right. Spinning Sessions.
3: Čekuj FreshRadio.cz.
4: Fresh Radio.
5: All day, every day.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Letní rande, stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
14: Mami, mami, mimino stegosaura.
15: Vteřinku, jenom něco pošlu.
14: On chodí, jde k nám.
15: Jo, jo, už to skoro mám.
14: Je, ty seš ale roztomilej.
15: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
16: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
17: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Gregio and Meadow Buck.

nebudu to já. Vyrobíme lásku, jak vypadá. Vypotíme killa, star zapadá. Ve vile je víla, můj uvadá.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

Flash! Old School na Fresh Radio!

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Can you hear it? Someone behind the wall making the same sounds.

friend. I'm only a friend.